'cause my dreams are bursting.

0: is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: si, co máš proti těmhle dveřím?
1: Nic, jen mě šokuje jejich cena.
0: Kolik?
1: 949, málem jsem vzal dvoje.
0: No a proč ne? Interiérové dveře Kleopatra Dubsonoma v Baumaxu jen za 949 korun. Platí do konce září.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.

0: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
1: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz.
2: I'm Nicki Minaj.
3: Hey, this is John Legend.
4: Hey, it's Taylor Swift.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: Je 7 hodin, krátké zprávy a David Račák.
8: Nejsilnější sněmovní strany ANO a ODS chystají na kampaň pro letošní volby do obecních zastupitelstev vyšší desítky milionů korun. Další strany většinou počítají s výrazně nižšími náklady, než jaké měly na loňské volby do sněmovny. Hnutí STAN dá do kampaně 25 milionů, Piráti 16. Po zhruba 15 měsících se dnes u Pražského národního muzea obnoví provoz tramvají. Začnou znovu jezdit mezi zastávkami Italská a IP Pavlová. Trať, kterou využívají tramvajové linky 11 a 13, prošla obnovou jako součást výstavby napojení kolejí na budovanou trať přes Václavák. No a wimbledonská vítězka Linda Nosková postoupila poprvé do osmifinále tenisového US Open. Američanku Ann Liovou porazila na newyorském betonu ve třech setech a utká se s Američankou Martou Kostiukovou. Neuspěla naopak nasazená sedmička Karolína Muchová. A teď pojďme do našeho regionu.
9: Hradec Králové teď o víkendu patří mimo jiné hasičům. Stovky profesionálních a dobrovolných hasičů z celé republiky přijeli bojovat o tituly mistrů České republiky v požárním sportu. Na stadionu za Hradeckou strojárnou uvidíme souboje ve výstupu na věž, běhu s překážkami, štafetách i požárních útocích.
10: Přívěsy HKCZ, specialista na prodej profi přívěsů a náhradních dílů. Přívěsné vozíky, náhradní díly a příslušenství na www.přívěsyhk.cz.
11: Počasí pro dnešní den, sem tam spadne nějaká ta kapka deště. Pozor na to, nejvyšší denní maxima 25 stupňů Celsia.
12: Bylo to jen tak, ale zvládli jsme to. Je tady
13: Víkend
12: s Hit Rádiem a Leonou Děnděši.
11: Krásné dobré ráno, sobota, první zářijová sobota, tak já vás tady vítám, začíná ten nejlepší start víkendu českého éteru. Tak hezké dobré ráno s vámi, Lea dneska samotinka, Filip Holt někde asi spinká. Každopádně, pojďme si dát spousty skvělé muziky, skvělých hitů, dobré nálady, pozitivní energie, i když se podívám ven z okna, tak tam prší, ale ono to přejde. Tak tady z éteru Hit Rádia bude rozhodně svítit sluníčko. Tak startujeme právě teď a hezké dobré ráno.
12: Hit

tři. Jo. A jestli se vám ve škole nedaří a nejste úplně miláčci třídy, tak prosím vás, vůbec nic si z toho nedělejte. Vlastně to znamená, že máte větší šanci uplatnit se třeba v showbiznisu. Aspoň tedy statisticky, protože každá velká světová hvězda měla ve škole hodně velký problémy. Třeba s Demi Lovato se ve třídě prakticky absolutně nikdo nebavil. Dokonce Taylor Swift prý nikdy nikdo nepozval na žádnou party a podívejte se, kde je dneska. Nebo Selena Gomez prý zažila šikanu na základní i střední škole. A taky Lady Gaga si zase vyslechla své kvůli své vlastně tehdejší ošklivosti, protože je to krásná ženská. A takový Zac Efron, určitě znáte z muzikálu ze střední, měl deprese ze své chudoby a vyzáblosti. No? A teď se na to podívejme v 21. století, kde dneska všichni jsou. Tak se prosím vás přehlížení spolužáků netrapte. Jednou si je všechny třeba i koupíte.

0: Ta čtvrt na 8, hezké dobré ranko. Těch zpráv od vás chodí spousty, děkujeme za ně, klidně pište dál. A pojďme se podívat, čím je dnešní den významný. 5.9. Tak pokud někdo z vás slaví narozeniny, tak narozeninová ruleta u nás dneska je ideální pro vás. Taky svátky, jakýkoliv den, jenom to, že jste, oslavujte. Ale dnešní den je výjimečný den charity. Tak pokud někomu třeba pomáháte, tak je to skvělý. Bez ohledu na to, jestli je den charity nebo ne. Já třeba spolupracuju s Charitou České republiky, kde máme úžasný charitolk a děláme samé dobré věci, takže já jsem strašně ráda, že můžu pomoci i sama se sebou. A taky je den pici, dokonce té sírové, tu nemám ráda, já miluju pálivou, takže nějakou salámovou. No a aby toho nebylo málo, tak holky, prosím vás, dneska je prý den celulitidy. Já vůbec nevím, co celulitida je, prosím vás, jo, jako vůbec, to ani neřešme. Tak za chvilku, skvělá muzika, dobré ráno.
1: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
2: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
1: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
5: Zase lítáš v oblacích.
6: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegri v akci, tak letíme spolu!
5: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
7: Tak honem, ať vám neuletí!
6: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
5: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
6: Více o akci na
8: firma na zážitky
6: CZ.
9: Slyšíte tu nádheru? Tak přesně v tomto příjemném duchu se můžete cítit v historickém centru v Hradci Králové, a to v hotelu u královny Elišky.
10: Kromě jedinečného ubytování můžete využít i reprezentativní prostory ke konání firemních akcí, svateb, konferencí, kongresů, školení či večírků. K dispozici je i wellness zóna s bazénem. www.hotelukrálovnyelišky.cz. Hotel u královny Elišky. Výjimečně výjimečné zážitky.
11: Co si představíte, když se řekne práce za odměnu?
12: Rekutech. Férový šéf, čisté prostředí.
13: Rekutech. Peníze včas,
14: když se tam rád vracíš.
11: Rekutech. Tak na co čekáš? Práce za odměnu. CZ.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Robbie Williams, Feel Hit Radio. Minutka po půl osmé a teď už i ranní update.
1: Ranní update.
2: Je půl osmé, hezké ráno. Dyson představil kartáček Camera Jet. Má v sobě malou kameru, která při čištění sleduje mezery mezi zuby a podle toho namíří proud ústní vody přesně tam, kde je potřeba. Kamera pořizuje 28 snímků za sekundu a cena zhruba $500. Američan David Rush má další světový rekord. Tentokrát dokázal na hlavě vyvážit 254 ruliček toaletního papíru. A pokud vám to připadá jako poněkud zvláštní životní cíl, máte pravdu. Rush už má přes 200 Guinnessových rekordů a snaží se jich nazbírat co nejvíc. No a spektakulární objev učinili stavební dělníci během rekonstrukčních prací v belgickém městě Dendermonde. Ve sklepní stěně opravované budovy narazili na zlaté cihly a mince, jejíž hodnotu experti odhadli na 9 milionů eur. Teď se bude zkoumat, kdo tam poklad mohl ukrýt.
0: Davide, díky moc a my pokračujeme dál v ranní

píšete, chodí od vás spousty zpráv, za což obrovsky děkuju. Ahoj, já se mám po ránu celkem dobře, jedeme s kolegy dnes na výlet po rozhlednách, píše Hanka. Také nám tady píše Marila, dobré ráno, Leonko. Píše tady Tomáš z Plzně, ahoj Leonko, já se mám unaveně, mám ranit na tramvaji, takže v tomhle počasí nic moc, ještě že mám Hit Radio a pouštíš tam tak skvělé hity. A jak se máš ty? Včera večer si říkala, že jsi unavená, tak snad dnes je lépe, zdravím celé Hit Radio, všechny posluchače, Tomáš z Plzně. Tome, díky za otázku, za dotaz, tak já se mám tak všelijak. Možná to na vás eteru zní, že člověk prostě se má dobře, protože my tady chceme být pozitivní, nechceme šířit smutnou náladu, ale je pravda, že zažívám taky nějaké osobní věci, takže není to úplně nejlepší nálada, ale když jsem tady s vámi, tak se člověk od těch problémů

0: myslí, protože hudba je lékem na všechno, to říkám pořád a říkat vždycky budu, dokud tady s váma budu a nechci vůbec šířit něco, co prostě mě třeba nedělá dobře a tak podobně, takže děkuju za dotaz, takže se mám vlastně dobře, i když člověk prostě řeší nějaké svoje takové chmury, jak se říká. Za chviličku Marek Ztracený nebo taky Katy Perry, Miles Smith, spousty skvělých hitů, tak hezké dobré ráno.
1: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
2: Jsem hrdina.
3: Co tady blbneš?
2: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
3: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
2: Vše na 211.cz.
3: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
2: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
4: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
5: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
6: Restaurant Grill Duran Hradec Králové, dobrý den. Vinná party? Ano, už po 13. A tentokrát s cymbálovou muzikou Petra Marady. No samozřejmě, že bude grillování a také raut a spousta dobrot. Už 18. září od 17 hodin. Výborně a nezapomeňte na rezervaci. www.duran.cz.
7: Slyšíte tu nádheru? Tak přesně v tomto příjemném duchu se můžete cítit v historickém centru v Hradci Králové, a to v hotelu u královny Elišky.
8: Kromě jedinečného ubytování můžete využít i reprezentativní prostory ke konání firemních akcí, svateb, konferencí, kongresů, školení či večírků. K dispozici je i wellness zóna s bazénem. www.hotelukrálovnyelišky.cz. Hotel u královny Elišky. Výjimečně výjimečné zážitky.

0: there's no going back.
1: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
2: No jistě.
1: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
2: No jistě.
1: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
2: No jistě.
1: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
3: Vraťte se do časů královny Elišky. V sobotu 5. září vás v Hradci Králové čeká královský jarmark a rytířské turnaje. Vystoupí Vesna, The Trouble Notes, Valar, Vlnobíci, Isara, domácí kantoři a další. Večer přijede královna Eliška a v finále rozzáří ohňová show skupiny Pyrotera. Více na královskeslavnosti.cz.
4: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: Hi, this is Ed Sheeran.
7: Hi, this is Madonna.
8: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
9: Je 8 hodin, krátké zprávy a David Račák. Orlická přehrada v pátek kvůli extrémnímu hydrologickému suchu začala snižovat odtok. Hladina v ní klesla o 15 metrů oproti běžné úrovni. Nádrž teď začne vypouštět jen stejné množství vody, které do ní přitéká. Povodí Vltavy poprvé v historii využije přehradu Slapy, která vodu v řekách doplní. V okolí Vizovic na Zlínsku se pohybuje medvědice s medvíďaty. Město proto na svém Facebooku vydalo varování, upozornila média. Lidé by měli být v přírodě opatrní a nepouštět psy na volno. V Česku se medvědi vyskytují především v Beskydech, kam migrují ze Slovenska. No a tenista Jiří Lehečka do osmifinále US Open nepostoupil. Ve třetím kole prohrál se Stefanosem Tsitsipasem z Řecka ve 4 setech. Duel s dvojnásobným grandslamovým finalistou a bývalou světovou trojkou ztratil za 2,5 hodiny. A teď se podíváme, co je nového v našem regionu.
10: Pardubice můžou získat na nový most kapitána Bartoše až 150 milionů korun z dotace. Celá stavba, včetně provizorního mostu, vyjde na 357 milionů korun. Starý most je v havarijním stavu. Na podzim začne jeho demolice. Nová ocelová konstrukce má být hotová do konce příštího roku.
11: Karavany HK.cz. Potřebujete malý a lehký karavan? Chcete nový za super cenu? Malé karavany za super ceny na www.karavanyhk.cz.
12: Dnes ráno a brzy dopoledne přechop dešťového pásma od severu k jihovýchodu, během dne vyjasnění oblohy na celém území a maximální denní teploty 18 až 22 stupňů Celsia. Takové babí léto.
13: Bylo to jen tak tak, ale zvládli jsme to. Je tady
14: Víkend
13: s Hit Radiem

Tak co už se těšíte, jak si o víkendu vyhodíte z kopítka, zválcujete si vědomí a morální hodnoty v nějakém roztomilém baru, a nebo si dáte burčák, protože burčáková sezóna, ta moje nejoblíbenější, právě odstartovala. Já alkohol celkově vůbec nemám ráda, ale pak, když jde o burčák, já bych ho mohla pít od rána do večera. Jen by pak trošku bylo v alejích, víte co, jak se říká. Tak jenom ať víte, do čeho se pouštíte, protože Češi stráví v kocovině celý jeden rok života, i když já bych řekla, že tam nepatřím, protože já prostě alkohol nepiju. Spočítali to prostě jakýsi lékaři, já nevím. Zatímco muži trpí údajně v průměru 7 hodin, tak my křehké polovičky celých 9 hodin kocoviny. Nevím, no, je mi tenhle výzkum nějak divně podezřelý, protože mám kamaráda, který žije na Moravě, a ten je rád, když stráví ten uváděný rok života bez kocoviny, že jo? Protože to je panáček sem, panáček tam, a jeden pro zdraví a jeden na mámu, na tátu, na dědu, na babi, na kamarády a tak dále. Tak dejte vědět, jak to s alkoholem máte vy, jestli třeba milujete taky burčák jako já, anebo si dáte někde takovéto pívečko po kachničce s knedlíčkem a tak podobně. Já posílám další skvělou muziku. Co takhle Shakira? Come on.

0: Pictures of You. Za minutku 8:45 aktuální čas, sobota 5.9. Hezké dobré ráno, přátelé, kamarádi, vy nám píšete spousty zpráv, děkujeme za to, že posloucháte. Benson Boone, Beautiful Things nebo Imagine Dragons, to se na vás těší za moment.
1: Tohle září bude bohaté. Máme pro tebe peníze, hodně peněz. A nemusíš si pro ně nikam chodit ani odpovídat na záludné otázky. My ti je přivezeme domů. Každý pracovní den od 7. září budeme přesně v 7 hodin 10 minut u něčích dveří. A když nám otevře, jsou prachy jeho. Registruj se zdarma na www.hitradiochernahora.cz a vyhraj si se snídaní šampionů svůj kus ze 100 000. Podívej se, kdo pak to zvoní.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Rozlučka s létem pod taktovkou Rock for People Back to School. 4. září v 17 hodin na Velkém náměstí v Hradci Králové se rozezní hity od Gufrau, René Danga, Naty Hrychové a Malone. Doražte oslavit konec léta úplně zdarma. Více na královskeslavnosti.cz.
5: Královské slavnosti v Hradci Králové vám přináší Hit Radio Černá Hora.
6: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Radiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
7: Koberce Brázda.
8: Koberce Brázda.
7: Prodej, dovoz, pokládka. Navštivte naše skvěle zásobené prodejny v Náchodě u úřadu práce, dále v Jaroměři, Trutnově, Vrchlabí nebo Dvoře Králové nad Labem. Využijte podzimních slev. Těšíme se na vás. Koberce Brázda, koberce i na strop.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Seven Ilira Fading a taky ranní update. Si dáme právě teď, tak hezké dobré ráno.
1: Ranní update.
2: Je 8:30, hezké ráno, tak tomu se říká radostné štěstí, když se maminka dvou malých chlapců Courtney Willinghamová z USA rozhodla s manželem pro třetího potomka, vysněli si ideálně holčičku. U čísla 3 měli v plánu s dalšími dětmi skončit. Osud si pro ně ovšem připravil překvapení v podobě čtyřčat, počali je navíc přirozenou cestou. 14-letá školačka v bavorském Erlangenu vytasila v ordinaci nůž na zubařku, protože jí lékařka odmítla sundat rovnátka. Dívka jejich nošení považovala už za příliš dlouhé. Zasahovat nakonec musela policie. Naštěstí se nikomu nic nestalo. No a svět robotických vysavačů se posouvá dál. Na veletrhu v Berlíně představili koncept, kde velký robotický vysavač vypustí malého robota, který se dostane do míst, kam se velký stroj nedostane. Takže už nejde jen o robotický vysavač, je to robot s vlastním robotem.
0: Davide, děkujeme, my pokračujeme dál. Před námi Alex Warren a nebo teď už víno, bílé, červené, jaké budete chtít od činařky.

0: A já vám můžu prozradit, že pro někoho z vás tady máme voucher na 5 000 korun od Slevomatu. Tohle dneska bude v narozeninové ruletě, tak pokud máte ve svém okolí někoho, kdo má, měl nebo bude mít narozeniny, tak my vám k tomu přihodíme i takovýhle dáreček a vy sami si vyberete, co byste chtěli zažít, prožít, užít. Je tam toho spousty, tak rozhodně poslouchejte Hit Radio, dejte si ho na maximální hlasitost. Já vám k tomu budu hrát ještě skvělou muziku a to je prostě ideální ráno takhle v sobotu. Tak za pár minutek po 9. hodině jdeme na to. Do té doby Pink, Teddy Swims, Luis Capaldi a nebo David Guetta a Sia. Za chvilku.
1: Koberce Brázda.
2: Koberce Brázda.
1: Prodej, dovoz, pokládka. Navštivte naše skvěle zásobené prodejny v Náchodě u Úřadu práce, dále v Jaroměři, Trutnově, Vrchlabí nebo Dvoře Králové nad Labem. Využijte podzimních slev. Těšíme se na vás. Koberce Brázda, koberce i na strop.
3: První školní den s Pardubickým krajem.
4: Do školy!
5: Prvňáčci prožili svůj velký den. Poprvé v životě šli do školy.
3: A na co se malí školáci těšili nejvíc?
6: Na tělocvik.
7: Na hudebku.
8: Na matiku, na kluky.
9: No, že potkám nový spolužáky.
10: Na matiku.
11: Na češtinu.
3: Letos dostali všichni prvňáčci v Pardubickém kraji spoustu dárků, aby byli na ulicích lépe vidět a cítili se bezpečně.
5: Řidiči pozor, prázdniny končí a děti se vrací do školy. Jezděte bezpečně.
12: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
13: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
14: Hledáte jistotu v nejisté době? Marius Pedersen ve Vrchlabí přijme skladníka recyklačního centra. Čeká vás práce na jednu směnu, zajímavé finanční ohodnocení a příplatky. Nástup možný i hned. Zjistěte více na mariuspedersen.cz/kariéra. Marius Pedersen. Pořádek dělá přátele.
15: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.

0: tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
1: Co třeba na delfíny?
0: Do zoo?
1: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
0: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
1: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
2: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
3: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
4: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
3: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami česko-polského příhraničí v projektu Objev skryté skvosty 2.
4: Inspirace na webu skryté skvosty EU.
3: Projekt Objev skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.
5: Hi, it's me, Rita Ora.
6: I'm Macklemore.
5: I'm Dua Lipa.
7: On air.
5: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: Je 9 hodin, krátké zprávy a David Račák. Závěry kontrol hasičů v českých nočních podnicích, klubech a barech jsou co do počtu zjištěných pochybení varovné. Provozovatelé berou především únikové cesty a vybavení hasícími přístroji na lehkou váhu. Tím ohrožují bezpečnost hostů. Hasiči zjistili 2400 závad a uložili pokuty za 5,5 milionu. Bouřková situace, která 19. srpna zasáhla Německo, byla ještě mimořádnější, než se původně zdálo. Specializovaní meteorologové už potvrdili výskyt 14 tornád. Je to nový německý rekord v jejich počtu během jediného dne. No a druhým dnem vyvrcholí v Bruselu finálový meeting atletické diamantové ligy. V akci se dnes představí i halová mistryně světa v běhu na 400 metrů Lourdes Gloria Manuel. Start závodu je naplánován na 20 hodin a 4 minuty. 21-letá Manuel je jedinou českou atletkou ve finále elitního seriálu. A teď jdeme do našich regionů.
9: Na Černé hoře vás bereme do Letohradu. 113 milionů korun tam stála nová tělocvična. Moderní hala u průmyslové školy nabízí zázemí pro žáky i sportovní kluby. Na ploše pro florbal, volejbal, basketbal nebo futsal nechybí ani tribuna pro 200 diváků. Hanka Poskočilová, Východní Čechy.
10: Přívěsy HKCZ, specialista na prodej profi přívěsů a náhradních dílů. Přívěsné vozíky, náhradní díly a příslušenství na www.přívěsyhk.cz.
11: Polojasná oblačná obloha 18 až 22 stupňů Celsia, to jsou taková ta denní maxima. Užijte si ten den naplno, jo? A dělejte to, co máte rádi.
12: Štěstí na šest písmen, víkend, žádná práce, jenom život. A ta nejlepší nálada s Leonou Děnděši na Hit Radio.
11: Jo, jo, to jsem já, doufám, že tu nejlepší náladu budete mít s námi, protože já jsem takový posel pozitivní energie, i když mi zrovna není do zpěvu. Co si budem, od toho tady máme skvělé hity, které prostě jsou lékem na všechno. Tak Glass Animals a teď už žijeme len raz, tak si ho pojďme dát. Ego Robert Burian, hezké dopolko.
12: Hit Radio Černá hora.

Glass Animals Heat Waves, Hit Radio 5 minutek po 9. S vámi taky vaše Leona Dendější. To je hrozný vždycky říkat to příjmení. Tak budu říkat radši Lea. Schválně mi dejte vědět, jestli máte radši Leona anebo Lea. A my se teď podíváme na narozeniny jednoho velkého velikána, kterého milujeme, jeho písně zbožňujeme, známe texty úplně všichni, aniž bychom se je někdy učili. Bohužel už není mezi námi a dnes by oslavil nádherné 80. narozeniny. Nezaměnitelná barva hlasu, jeho rozsah, pane bože, to je Mariah Carey v mužském podání. Freddie Mercury z kapely Queen by měl dneska totiž 80 let. Knír, bílé tílko a hlas. Hlas, který bořil stadiony, kdyby tu byl s námi dneska, určitě by měl na zahradě aspoň 50 koček a zlatý trůn, protože i v 80 by vypadal v legínách líp než většina z nás ve fitku, že jo? Takže dnešní hvězdy potřebují prostě, já nevím, autotune. Freddie mu stačil jeden hluboký nádech a rozbil okna. A píseň Bohemian Rhapsody byla v roce 2018 prohlášena za nejstreamovanější skladbu 20. století a my si ji na jeho počest dáme i teď z éteru Hit Rádia. Jdeme zpívat! Já mám normálně slzy v očích.

0: píseň z filmu Divoké kočky i takový tip, na co se třeba můžete po dlouhé době podívat, tak to nám teď dohrálo z éteru Hit Rádia. Za chviličku silné espresso macchiato v podání Tommyho Cashe, taky Nickelback, Jelení, Jediný, co chci a dáme si... To vám řeknu za chvilku. No tak jo, bude narozeninová ruleta, takže volat můžete právě teď na 800 937 937. Na někoho z vás čeká voucher v hodnotě 5000 korun.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za

0: 90 až do 8. září. Kaufland.
1: Jsme firma FL Brány, český výrobce bran a plotů. Cenu si spočítáte na našem webu flbrany.cz. Prostě pohoda.
2: Izomat stavebniny, stavíš barák rodinný. Izomat stavebniny, a chceš stihnout termíny. Izomat stavebniny.
3: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
4: Liga mistrů zpátky v Hockey Townu. V sobotu 5. září v 17 hodin vyzve Dynamo švédského soupeře BK Regle. Už ve 14 hodin startuje FanFest před Enteria arénou. Přijďte si užít hokejové odpoledne. Vstupenky jsou v prodeji na hcdynamo.cz.
5: Produkce kabelů, které každý týden vyrobíme, by obkroužila celou zeměkouli. Každý týden vyrobíme více než 40 000 kilometrů kabelů. Za rok je to vzdálenost delší než dvakrát na měsíc a zpět. Jsme Kablovrchlaví, největší česká kabelovna na výrobu autovodičů, instalačních kabelů a nejen to. Přijmeme operátory, operátorky výrobních strojů. Uvítáme i absolventy středních škol. Více na práce@vrchlavi.cz. Kablo Vrchlabí.
6: Vraťte se do časů královny Elišky. V sobotu 5. září vás v Hradci Králové čeká královský jarmark a rytířské turnaje. Vystoupí Vesna, The Trouble Notes, Valar, Vlnobíci, Isara, domácí kantoři a další. Večer přijede královna Eliška a finále rozzáří ohňová show skupiny Pyrotera. Více na královskeslavnosti.cz.
7: Jsem hrdina.
8: Co tady blbneš?
7: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
8: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
7: Vše na 211.cz.
8: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
7: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
9: Srdečně vás zveme na...

0: Pišky, vystoupení kapel Piškot, Botox, We Are Domy a Ready Kirken. Přijďte se podívat. Vstup na akci je zdarma. Více na buchfest.cz.
1: Restaurant Grill Duran Hradec Králové, dobrý den. Vinná party? Ano, už po 13. A tentokrát s cymbálovou muzikou Petra Marady.
2: A bych říkal, pán Marady, já, a?
1: No samozřejmě, že bude grilování a také raut a spousta dobrot. Už 18. září od 17 hodin. Výborně, a nezapomeňte na rezervaci. www.duran.cz.

0: chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: len jediný, co chci. A víte, co chci já? Udělat někomu z vás velikánskou radost, protože my právě teď jdeme roztáčet kolo narozeninové rulety. Tak pokud máte ve svém okolí někoho, kdo má měl nebo bude mít narozeniny, volejte. Tak já jsem zvědavá, koho pak máme na telefonu. 800 937 937, to je to číslo ke mně do studia a někomu z vás jdeme dělat radost. Halo, halo, kdo je tam?
1: No jupi, tady Eva.
0: Ahoj Evičko, odkud voláme?
1: Z Liberce.
0: Z Liberce, to byla taková hezká reakce. No jupi, to je skvělý. Tak nám prozraď, kdo ve tvém okolí má, měl nebo bude mít narozky?
1: Měla 1.9. na začátek školního roku paní učitelka, s kterou kamarádi, měla narozeniny.
0: No tak to je skvělý, a jak Marcelka. Se jmenuje?
1: Marcelka.
0: A ty jsi taky učitelka?
1: Ano, jsem taky učitelka, ale já ve školce a ona v první třídě.
0: Tak já jsem taky učitelka, ale na střední škole, na konzervatoři ještě. Tak jsme se sešli krásně, tři uči. Už nám to začalo, holky.
1: Přesně tak.
0: No tak jo, tak jdeme teda roztáčet narozeninovou ruletu pro Marcelku. Tak potřebuju vědět to datum těch narozenin.
1: 1.9. a vím, že jí bude...
0: To nebudeme říkat, kolik jí bude. To se neříká.
1: Aha, tak jenom
0: u nás ženských se věk zastavil na 35, bych řekla.
1: Tak jo.
0: Tak to jde směrem dolů, jo?
1: Tak jo.
0: Dobře, tak jdeme na pravidla. Zahraju ti tři hudební ukázky z datumu 1.9., kdy Marcelka oslavila narozeniny, 35. Uh-huh. Jo, budeme říkat.
1: Uh-huh.
0: A na tobě bude jednu z těch ukázek si vybrat, no a společně i tu písničku zahrajeme a ještě možná tady něco dostaneš. Jenom připomínám, nemůžeme se k jednotlivým ukázkám vracet, takže automaticky bychom potom hráli tu třetí. Jdeme na to?
1: Jo, děkuju.
0: No tak roztáčíme kolo právě teď. Summer Long, Sweet Home Alabama, Kid Rock.
1: Tak to ne.
0: To bylo jasný, dobře. Tak roztáčíme kolo dál. Rockové legendy Guns N' Roses, Don't Cry.
1: No tak to můžem.
0: Dobře, ale plakat nebudeme, jo? Slibuješ?
1: Nebudem, ale je to úžasná písnička.
0: Nádherná. Já vždycky, když jí slyším ty první tóny, tak se mi chce brečet. Ona se schválně jmenuje jako Neplač, Neplač, že jo? Don't cry. Nebudeme plakat, ale mně se chce vždycky plakat. Tak prosím tě, teď tady máme ten správný okamžik, aby si své kamarádce, Marcelce, paní učitelce mohla sdělit cokoliv máš na srdci, pojď na to.
1: Tak Marcelko, já si to totiž nahrávám, protože nevím, jestli náhodou nespínka. Marcelko, všechno nejlepší ještě jednou k tvým narozeninám a doufám, že pojedem do Prahy i do divadla. Přeji ti hodně zdraví a samé hodné děti v první třídě.
0: Počkej, kam jezdíte do divadla?
1: Studia 2.
0: Studio 2, to je super. Každopádně rádi chodíte na nějaká představení divadelní nebo muzikály?
1: Ano, chodíme. I na muzikály, ale teď jsem koupila tady na to lístek, takže jedeme příští sobotu.
0: A co kdybych ti, jako dárek, teď úplně to říkám prostě sama od sebe a za sebe, když chodíte se svojí kolegyní rádi do divadla, tak chodíme. Já taky hraju v jednom divadle, v Brně,
1: v Praze.
0: Já právě
1: jsem to objevila, říkám super.
0: Hraju a zpíváme v Celine Dion show, kde jsem ještě s Míšou Noskovou a kamarádkou Péťou, máme to takový krásný, tak já ti teď právě takhle přímo věnuju dvě vstupenky.
1: Ježiš, fakt.
0: Přímo na naše představení 9. října v divadle Hibernie. No, jen
1: Ježiš,
0: tak prostě
1: super.
0: Chci ti udělat radost.
1: No tak to je boží, tak to až jí řeknu, že pojedeme dvakrát, jeden měsíc, druhý.
0: No a počkej, to není všechno, protože my tady máme partnera dnešní narozeninový rulety a to je Slevomat. Tudíž oslavíte ty narozeniny zážitkem. To znamená, že si vyberete třeba nějaký, já nevím, wellness pobyt, restauraci skvělou, masáž, adrenalinovou aktivitu nebo jakýkoliv originální dárek. A ty od Slevomatu právě teď ještě dostáváš 5 000 voucher na nákup čehokoliv. No.
1: Cože? Ježiš,
0: to je,
1: tak to je teda boží. Tak Marcelko, slyšíš?
0: Ty máš,
1: to podniknem.
0: Ty máš dneska normálně takové předčasné Vánoce, bych řekla.
1: Tak já jsem měla taky narozeniny.
0: A kdy?
1: 24. srpna.
0: No Ježíš Maria, takže si lvice? To si měla stejně jako můj tatínek.
1: První pana.
0: Jo, tak můj otec je 23. První. Takže na rozhraní s tou panou. Každopádně já ti obrovsky gratuluju, protože od Slevomatu 5000 určitě si vyberete něco spolu. Potom jedete do divadla a ještě dvě stupenky na naši Celine Dion show. Tak mi vydrž na telefonu, ať si vezmu no, takové ty údaje, ať taky víme, kam to všechno poslat. Ty máš tak radost, vy.
1: To je boží.
0: Já mám radost s tebou.
1: Ježiš, no tak my pojedeme do Prahy a ještě si pojedeme užít wellness nějakej. To
0: no
1: užíte,
0: jasně.
1: To koupíme.
0: Takže mrkni se na slevoma.cz. Každopádně teď už posílám vybranou píseň Don't Cry. Ale my stejně budeme plakat radosti.
1: Super,
0: tak vydrž na telefonu, ahoj.
1: Jasný, děkuju, ahoj.
0: Ježiš, to bylo tak boží, já mám vždycky takovou radost, když vám můžeme udělat radost. Teď už hrajeme slíbený hit a nebojte, zítra ruleta bude znovu.

0: Swift, The Fate of Ophelia. Posloucháte Hit Radio, se vámi vaše Lea a mě tady přišla tak nádherná zpráva. Normálně mě dojímáte. Napsal jí Dušan a napsal mi: ahoj Leonko, my tě s ženou říkáme Leonka Sluníčko, protože tvůj pozitivní a optimistický a nádherný hlas je jak východ slunce po tmavé a bouřkové noci. Dušan. Já jsem normálně dojatá. Děkuju strašně moc za takhle krásnou zprávu, protože když to čekáte nejmíň ve chvíli, kdy prostě máte nějaký svoje šílený období a přijde něco takového, tak vám to udělá tu radost dvojnásobnou. Tak pokud někdo z vás má v sobě něco, co tomu druhému třeba chcete říct a sdělit a furt to oddalujete, tak to udělejte. A nebo jen tak někoho pochvalte, na někoho se usmějte. Na prodavačku, v nákupáku, nebo když si jdete nakoupit něco dobrého k jídlu a pití, tak to prostě udělejte, protože nikdy nevíte, co ten daný člověk prožívá a jakou radost mu takováhle maličkost udělá. A my si jdeme zase hrát tomu skvělou muziku, protože před námi je Lady Gaga, taky Disturbed, The Sound of Silence a spousty dalších skvělých hitů. Tak hezké dopoledne.
1: Maxi. V Baumaxu mají akubrusku Einhell jen za 999 korun.
2: Super, ale musel bych si koupit kilometr prodlužovačky.
1: Neboť labuť. Baterii s nabíječkou teď dostaneš za 1 korunu. Ale pozor, akce platí do konce září.
2: Baru, jedeme hned. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
4: Jirko, počítej se mnou. Ubytování v půvabném lázeňském městečku.
5: Plus krkonošská příroda.
4: K tomu přičti všechny ty turistické atraktivity v ceně pobytu.
5: A volný vstup do lázeňského wellness.
4: Už ti to vyšlo? Tak vyšlo ti to?
6: Léto na jedničku v léčebných lázních Janské lázně. Letos vám to k nám vyjde. www.janskelázně.com.
7: Takže i na schůzi SVJ máme tmu, jo?
8: No jo, znáte to, scháním elektrikáře, je to pořád dokola.
7: A co Elif? Dělají elektroinstalace pro celé bytové domy, od společných prostor až po fotovoltaiku.
8: To zní jako plán. Tak kdo hlasuje pro Elif?
7: Elif. Energie na klíč. Elif.cz.
9: Výjimečné vozy si zaslouží výjimečné místo. XPeng se stěhuje do unikátních prostor Galerie Sodovkárna v Hradci Králové. Objevte moderní elektromobilitu v prostorách, které jsou stejně výjimečné jako samotné vozy. XPeng, nově v Galerii Sodovkárna. Těšíme se na vás. Více na olfincar.cz.
10: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
11: Vážně? A co umí?
10: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
11: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
12: Attention!
13: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
12: Yes, sir!
13: Tančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí slunné Andaluzie.

0: Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
1: Slyšíte tu nádheru? Tak přesně v tomto příjemném duchu se můžete cítit v historickém centru v Hradci Králové, a to v hotelu u královny Elišky.
2: Kromě jedinečného ubytování můžete využít i reprezentativní prostory ke konání firemních akcí, svateb, konferencí, kongresů, školení či večírků. K dispozici je i wellness zóna s bazénem. www.hotelukrálovnyelišky.cz Hotel u královny Elišky. Výjimečně výjimečné zážitky.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: před prací. My to umíme. Dokonce ti přivezeme cash. Jen se mrkni, kdo pak to zvoní. Každý pracovní den od 7. září zazvoníme přesně v 7 hodin 10 minut u něčích dveří. A když nám otevře, jsou prachy jeho. Registruj se zdarma na www.hitradiochernahora.cz a vyhraj si se snídaní šampionů svůj kus ze 100 000. Podívej se, kdo pak to zvoní.
1: Co si představíte, když se řekne práce za odměnu?
2: Rekutech. Férový šéf, čisté prostředí.
3: Rekutech.
4: Peníze včas,
5: když se tam rád vracíš.
1: Rekutech. Tak na co čekáš? Práce za odměnu. CZ.

0: a David Račák. Koaliční lídři, včetně premiéra Andreje Babiše, předložili novelu policejního zákona. Změna by policistům umožnila uzavřít provozovnu, pokud se v ní prodává zboží ohrožující zdraví a život. Jde o krok proti obchodům s omamnými látkami, které hojně fungují v centrech velkých měst. Americký prezident Donald Trump uvedl, že ruský prezident Vladimir Putin nechce zaútočit na země Severoatlantické aliance. Šéf Bílého domu zároveň potvrdil, že američtí vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner poletí do Ruska a na Ukrajinu s návrhem na ukončení války. No a hvězdný americký sprinter Noah Lyles ukončil kvůli zranění předčasně sezónu a nebude příští týden startovat na ultimátním mistrovství světa v Budapešti. Olympijský vítěz v běhu na 100 metrů a několikanásobný mistr světa to oznámil na sociálních sítích. A teď se hlásí náš region.
1: Hradec Králové teď o víkendu patří mimo jiné hasičům. Stovky profesionálních a dobrovolných hasičů z celé republiky přijeli bojovat o tituly mistrů České republiky v požárním sportu. Na stadionu za Hradeckou strojárnou uvidíme souboje ve výstupu na věž, běhu s překážkami, štafetách i požárních útocích.
2: Karavany HK.cz. Potřebujete malý a lehký karavan? Chcete nový za super cenu? Malé karavany za super ceny na www.karavanyhk.cz.
3: Jasná polojasná obloha, nejvyšší denní maxima 18 až 23 stupňů Celsia.

0: to jsem já, moje malá maličkost. Každopádně pokračujeme dál až do 13. hodiny, tady budeme spolu. Před námi partička Black Eyed Peas a nebo Tones and I a Dance Monkey. A pak se taky mrkneme na to, co pak nám to provedl ten James Blunt.
1: Hit Radio Černá Hora.

Eyed Peas. 11 minutek po 10. Hezké dobré dopoledne. A já mám pro vás důležitou informaci. Hlavně pro fanoušky Jamese Blunta, protože ten se do naší České republiky vrátí 5. března a vystoupí v Praze v O2 Univerzu. Možná to nevíte, ale ten chlap je prostě možná nejvtipnější popový idol na světě. Fakt, nekecám. Protože většina hvězd si hlídá image, ale Blunt absolutely nic. Ten na Twitteru aktivně vyhledává lidi, co píšou, jak ho nenávidí, a pak jim odpovídá tak geniálně, že mu prostě ty lidi nakonec to follow dají. Fakt, tak jim trošku, říkejme tomu, přeprogramuje mysl, a on tu hudbu dělá vlastně jen proto, aby měl materiál na vtipy. Vzpomeňte si na píseň You Are Beautiful. Bylo to všude, v rádiu, v obchodech, dokonce i z ledničky to na vás skákalo. A sám Blunt dokonce přiznal, že tu píseň lidi úplně nenáviděli, nesnášeli to, protože byla násilně krmená. No a pak o ní říkal, že je to první song o úchylném voyerovi z metra, který někomu vydělal na vilu. Je to tak, příběh, který napíše sám život, ale právě tenhle nadhled z něj dělá někoho, koho prostě musíte respektovat. A my si tuhle píseň dáme právě teď. You Are Beautiful, James Blunt. Tak hezký poslech a buďte s námi. Jsme Hit Radio.

0: Golden, to máme rádi. Hit Radio ještě radši a Leu Dendieši, to nevím, to je na vás. Tak každopádně hezký dopoledne, protože v muzice pokračujeme i za chviličku. Eva Farná, Alvaro Soler a nebo Kelly Clarkson, tak si na to rozhodně počkejte, nikam neodcházejte a nezapomeňte, že nás můžete sledovat i na našich sociálních sítích. Můj Instagram je Lea Giongiosi a samozřejmě naše Hit Radio, Facebook, Instač, jedeme všechno, máme i tam pro vás spousty takových backstageových ukázek, událostí, situací, vtipných videí, fotek, co se nepovedlo třeba, že jo? No tak jo, tak se budeme sledovat a za chviličku další muzika, tak buďte s námi.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
2: Koberce Brázda.
3: Koberce Brázda.
2: Prodej, dovoz, pokládka. Navštivte naše skvěle zásobené prodejny v Náchodě u úřadu práce, dále v Jaroměři, Trutnově, Vrchlabí nebo Dvoře Králové nad Labem. Využijte podzimních slev. Těšíme se na vás. Koberce Brázda, koberce i na strop.
4: Maraton, půlmaraton, štafety, 10 nebo 5 kilometrů a rodinný běh. To je Olfincar Hradecký půlmaraton. Zažij atmosféru největší běžecké akce regionu už v neděli 4. října. 4. října. Registruj se na hradeckýpulmaraton.cz.
5: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte nás v Toyota Autostyle Trutnov. Autorizovaný prodej a servis vozů Toyota. www.toyotatrutnov.cz. Těšíme se na vaši návštěvu.
6: Rozlučka s létem pod taktovkou Rock for People Back to School. 4. září v 17 hodin na Velkém náměstí v Hradci Králové se rozezní hity od Gufrau, René Danga, Naty Hrychové a Malone. Doražte oslavit konec léta úplně zdarma. Více na královskeslavnosti.cz.
7: Královské slavnosti v Hradci Králové vám přináší Hit Radio Černá Hora.

0: Na stavbě řeší, jakou izolaci použít proti tlakové vodě. Uměli byste jim poradit? Pak jste to vy, koho hledáme. Stavebního technika se znalostí angličtiny. Jsme Juta ve Dvoře Králové a nabízíme pružnou pracovní dobu, služební vůz a další benefity. Nástup je možný i hned nebo podle dohody. Zjistěte víc na juta.cz.
1: www.juta.cz.
2: Srdečně vás zveme na Bushfest. Sobota 5.9. od 14 hodin automatické mlýny Pardubice. Bushfest. Těšit se můžete na finále Bush Lady. Přednášky, vystoupení kapel Piškot, Botox, We Are Domy a Ready Kirken. Přijďte se podívat. Vstup na akci je zdarma. Více na Bushfest.cz.

0: sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoli přes Rádia CZ. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Eva Farná, Miraj, vzpomeneš si. A teď tady pro vás něco máme. Kdo pak to zvoní? Nechte si přivést peníze každé ráno až k vám domů.
1: Kdo pak to zvoní s Hitrádiem? Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Přesně tady tohle pro vás máme. Co kdyby vám v pondělí ráno v 7 hodin 10 minut zazvonilo u dveří štěstí? Co kdyby vám někdo pro start dne dal mezi dveřmi 1000 korun? To už by vám asi zlepšilo náladu, ne? Tak přesně o tom je naše nová hra Snídaně šampionů s Jasmin a Míšou. U nás na Hitrádiu Kdo pak to zvoní? Každé ráno od pondělka až do 25. září vyrazíme k jednomu z registrovaných vás, našich posluchačů, a přivezeme vám peníze rovnou na práh. Prostě co a jak proto musíte udělat, jo? Úplně jednoduše. Stačí se zaregistrovat formulářem na webu hitradio.cz, na naší stránce, a pak už jenom poslouchat Snídaně šampionů každé ráno s Míšou a Jasmin. No a jakmile uslyšíte naše zazvonění, tak se běžte podívat za vaše dveře. Pokud nás tam do 30 vteřin najdete a vždycky za jedněmi dveřmi stojíme, tak vy vyhráváte balík peněz. Registrovat můžete svoji adresu domů, do práce, prostě zrovna tam, kde se nacházíte, když posloucháte naši Snídaně šampionů. Takže v 7 hodin 10 minut každé ráno. Pane bože, já mám takovou radost, když vždycky někomu z vás uděláme radost. Takže kdo pak to zvoní? Od pondělka.
1: Další prachy ti vezeme zase v pondělí.

Hit Radio stále s vámi za 3:45. Tak je to taky správný čas, abyste nám začali psát vaše hity na psání k vaření. 777-937-777. Napište nám tam, co byste rádi z éteru Hit Radia slyšeli, co taky dneska vaříte. Psát můžete třeba i na můj Instagram, který často používám. Lea_Giongiosi, dívám se i tam. No a třeba to budete právě vy, kdo uslyší ten váš oblíbený song z éteru. Tak za chviličku po 11. hodině. Do té doby Coldplay, Little Sims, Burna Boy, za moment.

0: stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
3: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
4: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
5: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
6: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
7: Hledáte jistotu v nejisté době? Marius Pedersen ve Vrchlabí přijme skladníka recyklačního centra. Čeká vás práce na jednu směnu, zajímavé finanční ohodnocení a příplatky. Nástup možný i hned. Zjistěte více na mariuspedersen.cz/kariéra. Marius Pedersen. Pořádek dělá přátele.
8: Liga mistrů zpátky v Hakitaunu. V sobotu 5. září v 17 hodin vyzve Dynamo švédského soupeře BK Regle. Už ve 14 hodin startuje FanFest před Enteria arénou. Přijďte si užít hokejové odpoledne. Vstupenky jsou v prodeji na hcdynamo.cz.
9: Srdečně vás zveme na Wushfest. Sobota 5. 9. od 14 hodin automatické míny Pardu.

0: jste na finále Vušlejdy. Přednášky, vystoupení kapel Piškot, Botox, We Are Domy a Ready Kirken. Přijďte se podívat. Vstup na akci je zdarma. Více na buchfest.cz.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Nový ročník Tip Sport Extra Ligy se rychle blíží a hradečtí hokejisté se už těší do akce. Přidej se k ním a kup si permanentku na celou sezonu, protože bez tebe to není ono. Po úvodním derby přijedou do Hradce jako soupeř České Budějovice v pátek 18. září. Permice i vstupenky koupíte na malcodhk.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů, kilo za 49,90. A jeho český ajdam plátky 100 gramů s apkou pouze za 19,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
2: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
3: No jistě.
2: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
3: No jistě.
2: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
3: No jistě.
2: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
4: Hey, this is Ava Max.
5: All the hits.
6: Rádia CZ. Hit Radio.
7: Je 11 hodin, krátké zprávy a David Račák. Česko přijalo bezpečnostní opatření v návaznosti na incidenty v okolních státech, u kterých je podezření na sabotáže a působení cizí moci. Na síti X to uvedl ministr vnitra Lubomír Metnar. Neupřesnil, o jaká opatření jde. Podle médií se zvýšila například ochrana letišť a nádraží. Italská premiérka Giorgia Meloniová pochválila za výsledky svou vládu. Podle ní úspěšně pracovala na podpoře hospodářského růstu a posílení mezinárodního kreditu země. Opačného názoru je opozice. Meloniová se uzavřela do vládních paláců a Italové nemají vůbec co slavit. No a vedoucí Slavia přivítá v 7. kole první fotbalové ligy Zbrojovku Brno, která je v tabulce druhá s jednobodovou ztrátou. Pokud by dnes nováček soutěže připravil mistrovskému týmu první porážku v ligovém ročníku, sesadil by ho z první příčky. No a pojďme k nám do regionu.
8: Pardubice můžou získat na nový most kapitána Bartoše až 150 milionů korun z dotace. Celá stavba, včetně provizorního mostu, vyjde na 357 milionů korun. Starý most je v havarijním stavu. Na podzim začne jeho demolice. Nová ocelová konstrukce má být hotová do konce příštího roku.
9: Přívěsy HK.cz, specialista na prodej profi přívěsů a náhradních dílů. Přívěsné vozíky, náhradní díly a příslušenství na www.přívěsyhk.cz.
10: Jasná až polojasná obloha, nejvyšší denní maxima 18 až 23 stupňů Celsia. Posloucháte Hit Radio a pokračujeme.
11: Hit Radio. Štěstí na šest písmen. Víkend. Žádná práce, jenom život. A ta nejlepší nálada s Leonou Děnděši na Hit Radio.
10: Tak doufám, že bude nejlepší. 2 minuty po 11. hrajeme hity na přání k vaření jenom podle vás až do pravého poledne. Takže pište nám na 777-937-777, co byste rádi z éteru Hit Radio slyšeli. Budeme hrát jenom pro vás. Teď už David Guetta a Bibi Rexha.
11: Hit Radio Černá Hora.

Posloucháte Hit Radio, hrajeme hity na přání k vaření, jinak tomu nebude ani teď. Napsala nám tady Lenka, ahoj Leonko, ty naše sluníčko, vždycky, když tě slyším, tak jsi strašně pozitivní, to mě těší. Ne, vždycky tomu tak je. Každopádně, co tady ještě píšeš, zahraj nám prosím Sister Sledge, We Are Family. My jsme právě se svojí rodinkou na zahradě, grillujeme, možná to bude jedna z posledních letošních grilovaček a bylo by to pro sestřenku Áďu, Marka, Teresku a celou naši rodinu. Posloucháme vás tady právě teď. Ježiš, to je hezký. No tak jo, tak chcete to, máte to mít. A víte co, my jsme všichni taková jedna velká hudební familie, protože vy posloucháte naše rádio, my jsme rádi, když nás posloucháte a jsme vděční za vás, takže jsme jedna taková velká hudební rodinka. Takže We Are Family pro vás všechny naše posluchače. Od Lenky.

0: si na přání k vaření, pokračujeme, nezastavujeme, ten náš vlak je neúprosný, jedeme v kuse dál. Za minutku 11:15 a přišel nám tady krásný vzkaz. Ahoj Leonko, s dcerou dnes připravujeme takový mix do trouby, nové brambory, cuketu, papriku, slaninu, klobásku, cibuli a tak dále. Rádi bychom si tady pohopsali na nějakou českou písničku od Jelenu. Výběr nechám na tobě, moc ráda vás všechny poslouchám a taky se ráda zapojí do textovek, jste super, krásný den všem posluchačky Marťa a Markét. Tak já slibuju, že budou i jeleni, ale bude i tenhle nesmrtelný song, o který jste si napsala většina z vás. To si myslím, že budeme hopsat úplně všichni. Hříšný tanec nesmí v éteru Hit Rádia nikdy chybět, tak za chvilku i tohle.
1: Na stavbě řeší, jakou izolaci použít proti tlakové vodě. Uměli byste jim poradit? Pak jste to vy, koho hledáme. Stavebního technika se znalostí angličtiny. Jsme Juta ve Dvoře Králové a nabízíme pružnou pracovní dobu, služební vůz a další benefity. Nástup je možný i hned nebo podle dohody. Zjistěte víc na juta.cz.
2: www.juta.cz. Kuchyně Hofmann. Když chcete kuchyň, která vám sedne, navrhneme, vyrobíme a namontujeme kuchyně, skříně i další nábytek na míru. Najdete nás v pasáži Magnum v Náchodě. Otevíráme na objednání, abychom se mohli věnovat jenom vám. Kuchyně Hofmann. Váš prodejce spotřebičů Siemens Studio Line. Více na kuchynehofmann.cz.
3: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
4: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
3: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami česko-polského příhraničí v projektu Objev Skryté skvosty 2.
4: Inspirace na webu Skryté skvosty EU.
3: Projekt Objev Skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.
5: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
6: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
7: Restaurant Grill Duran Hradec Králové, dobrý den. Vinná party? Ano, už po 13. A tentokrát s cymbálovou muzikou Petra Marady. No samozřejmě, že bude grilování a také raut a spousta dobrot. Už 18. září od 17 hodin. Výborně a nezapomeňte na rezervaci. www.duran.cz.
8: Maraton, půlmaraton, štafety, 10 nebo 5 kilometrů a rodinný běh. To je Olfincar Hradecký půlmaraton. Zažij atmosféru největší běžecké akce regionu už v neděli 4. října. 4. října. Registruj se na hradeckýpulmaraton.cz.

0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Roše, Bruno Mars. Apathe. Nebo Apathe. Každý tomu říká jinak. Vyzvala jsem někoho z vás, našich posluchačů, abyste si zavysílali se mnou, takže 800 937 937, je to číslo ke mně do studia, tak já beru někoho z vás. Vůbec nevím, kdo tam. Halo, halo.
1: Halo, halo, tady Dana.
0: Ahoj Danuško, odkud voláš?
1: Já volám z Rožnova.
0: Z Rožnova, jaké tam vládne počasí?
1: No, vyleza slunko občas, ale aj zamračené docela, no.
0: Aj zamračené docela, aj. No. Aj, aj, aj, aj. Každopádně prozraď nám plány na tvůj den dneska a co vaříš?
1: No, dneska bychom odpoledne měli mít s kamarádkou grilovačku z práce, tak ano. Uvidíme podle počasí.
0: To je super, náhodou. Taková poslední letošní grilovačka.
1: No, třeba nemusí být, doufám.
0: Nebo to počasí by nám mohlo vydržet, ještě takové mohlo, to babí mohlo, léto určitě. A podobně. Jo. A co ti zahrajeme?
1: Já už jsem si psala i zprávu, tak jestli by bylo možné půlnoční hry od Krištofa a Dominiky Alagie.
0: Dobře, a speciálně pro někoho?
1: Pro celou rodinu, pro kamarádku, pro všechny známé prostě a pro vás do rádia určitě.
0: A jak je to pocit se takhle dovolat?
1: No super, protože jsem rychle vzala telefon a vytočila na poslední chvíli, takže paráda.
0: No tak to je paráda. No tak jo, takže Ríšu, Krajča, Krištof, Dominika Alagia, tady to dáme a měj se krásně, užij si svůj dnešní den a díky za telefon. Ahoj.

0: jsme firma FL Brány, český výrobce bran a plotů. Cenu si spočítáte na našem webu flbrány.cz. Prostě pohoda.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Produkce kabelů, které každý týden vyrobíme, by obkroužila celou zeměkouli. Každý týden vyrobíme více než 40 000 kilometrů kabelů. Za rok je to vzdálenost delší než dvakrát na měsíc a zpět. Jsme Kablovrchlaví, největší česká kabelovna na výrobu autovodičů, instalačních kabelů a nejen to. Přijmeme operátory, operátorky výrobních strojů. Uvítáme i absolventy středních škol. Více na práce@vrchlavi.cz. Kablo Vrchlabí.
4: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
5: Zase lítáš v oblacích.
6: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
5: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
7: Tak honem, ať vám neuletí!
6: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
5: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
6: Více o akci na
8: firmanazážitky.cz.
9: Výjimečné vozy si zaslouží výjimečné místo. XPeng se stěhuje do unikátních prostor Galerie Sodovkárna v Hradci Králové. Objevte moderní elektromobilitu v prostorách, které jsou stejně výjimečné jako samotné vozy. XPeng, nově v Galerii Sodovkárna. Těšíme se na vás. Více na olfincar.cz.
10: Srdečně vás zveme na Bushfest. Sobota 5.9. od 14 hodin automatické mlýny Pardubice. Bushfest. Těšit se můžete na finále Bushlady. Přednášky, vystoupení kapel Piškot, Botox, We Are Domy a Reddy Kirken. Přijďte se podívat. Vstup na akci je zdarma. Více na Bushfest.cz.
11: Kuchyně Hofmann. Když chcete kuchyň, která vám sedne, navrhneme, vyrobíme a namontujeme kuchyně, skříně i další nábytek na míru. Najdete nás v pasáži Magnum v Náchodě. Otevíráme na objednání, abychom se mohli věnovat jenom vám. Kuchyně Hofmann, váš prodejce spotřebičů Siemens Studio Line. Více na kuchyněhofmann.cz.
12: Hitradio.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

0: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
1: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
2: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
3: Takže i na schůzi SVJ máme tmu, jo?
4: No jo, znáte to, scháním elektrikáře, je to pořád dokola.
3: A co Elif? Dělají elektroinstalace pro celé bytové domy, od společných prostor až po fotovoltaiku.
4: To zní jako plán. Tak kdo hlasuje pro Elif?
3: Elif. Energie na klíč. Elif.cz.
5: Vraťte se do časů královny Elišky. V sobotu 5. září vás v Hradci Králové čeká královský jarmark a rytířské turnaje. Vystoupí Vesna, The Trouble Notes, Valar, Vlnobíci, Isara, domácí kantoři a další. Večer přijede královna Eliška a finále rozzáří ohňová show skupiny Pyrotera. Více na královskeslavnosti.cz.
6: Rádia.cz Hit Radio.
7: Je 12 hodin, krátké zprávy a David Račák. Týden se pomalu chýlí ke konci a počasí se bude v příštích dnech výrazně měnit. Po chladnějším víkendu se začne oteplovat a v úterý mohou teploty na jihu Moravy vystoupat až na 32 stupňů Celsia. Už v sobotu večer ale dorazí další studená fronta, která přinese déšť, bouřky a výrazné ochlazení. V Itálii se chtějí tvrdě zaměřit na chodce s mobilem v ruce. Tamní úřady chystají zákaz přecházení silnice s mobilním telefonem v ruce a pozor by si měli dát i turisté, protože by se měl týkat i fotoaparátů a jiných elektronických zařízení. Hrozí za to pokuta od 2000 na místě. No a majitel fotbalové Sparty Daniel Křetínský se stane největším akcionářem anglického druholigového klubu West Ham United. Potvrdil to serveru E15. Jeden z nejbohatších Čechů zvýší svůj podíl na 640%. A teď se hlásí o slovo náš region.
8: Na Černé hoře vás bereme do Letohradu. 113 milionů korun tam stála nová tělocvična. Moderní hala u průmyslové školy nabízí zázemí pro žáky i sportovní kluby. Na ploše pro florbal, volejbal, basketbal nebo futsal nechybí ani tribuna pro 200 diváků. Hanka Poskočilová, Východní Čechy.
9: Karavany HK.cz. Potřebujete malý a lehký karavan? Chcete nový za super cenu? Malé karavany za super ceny na www.karavanyhk.cz.

0: s Leonou Děnděší na Hit Radio.
1: Hezké dobré odpoledne, nechte si chutnat, pokud právě obědváte. My pokračujeme dál až do 13. hodiny s vámi, Lea, tak si to pojďme užít. Je sobota, 5. září, odpolko. Dělejte to, co máte rádi a poslouchejte skvělou muziku, jakou

ledničku vyhazuju celou, tak nadávám, sakra, tolik to stálo a já to zase vyhazuju do koše. No jo, děje se mi to. Každopádně moje babička z Rumburka třeba vždycky vytáhla, já nevím, starou marmeládu, seškrábla z ní plíseň, namazala nám tím rohlík, který nenápadně rozměkčila ve vodě a jedlo se prostě dál. Ta neplýtvala ani pohlavky, když jsme prostě ten rohlík nedojedli s tou domácí marmeládou a nepochválili jí to, jak je to strašně dobrý. Babičko, děkuju a tady další muzika.

0: studio stále s vámi a máte taky někdy pocit, že jak teploty klesnou pod 30, 25, tak pravidelně okamžitě dostanete rýbu. Je na to podle lékařů jednoduchá pomoc. Měli bychom spát alespoň 6 hodin denně a to, jak dlouho spíme, má prý na případnou nemoc daleko větší vliv než roční období, stres a nebo náš věk. Takže já nevím jak vy, ale osobně si jdu dneska nechat předepsat aspoň 8 hodin spánku ráno i večer a nejlépe po jídle. A dobrou chuť, pokud právě baštíte.
1: Hit Radio Černá Hora.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit
3: Radio. Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 3.

0: široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
1: Liga mistrů zpátky v Hakitaunu. V sobotu 5. září v 17 hodin vyzve Dynamo švédského soupeře BK Regle. Už ve 14 hodin startuje FanFest před Enteria arénou. Přijďte si užít hokejové odpoledne. Vstupenky jsou v prodeji na hcdynamo.cz.
2: Maraton, půlmaraton, štafety, 10 nebo 5 kilometrů a rodinný běh. To je Olfincar Hradecký půlmaraton. Zažij atmosféru největší běžecké akce regionu už v neděli 4. října. Registruj se na hradeckýpulmaraton.cz.

0: zeď. Tweet, tweet!
1: Srdečně vás zveme na Bushfest. Sobota 5.9. od 14 hodin automatické mlýny Pardubice. Bushfest. Těšit se můžete na finále Bush Lady. Přednášky, vystoupení kapel Piškot, Botox, We Are Domy a Ready Kirken. Přijďte se podívat. Vstup na akci je zdarma. Více na buchfest.cz.
2: Slyšíte tu nádheru? Tak přesně v tomto příjemném duchu se můžete cítit v historickém centru v Hradci Králové, a to v hotelu u Královny Elišky.
3: Kromě jedinečného ubytování můžete využít i reprezentativní prostory ke konání firemních akcí, svateb, konferencí, kongresů, školení či večírků. K dispozici je i wellness zóna s bazénem. www.hotelukrálovnyelišky.cz. Hotel u Královny Elišky. Výjimečně výjimečné zážitky.
4: Pepo, co řešíš?
5: Zkratové proudy, jističe, klasika.
4: A dobrý?
5: Jo, ale chtělo by to něco většího.
6: Tak pojď k Elivu. Projektujeme NN i VN, průmysl osvětlení fotovoltaiky. Dáme ti prostor, odpovědnost a projekty, za kterými si můžeš stát.
5: Eliv.cz. Přestaň kreslit, začni tvořit.
7: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

tady oficiálně v tom lítají. Dara Rollins, Pavel Nedvěd se konečně vzali. Ano, si řekli tento týden odpoledne u italského jezera Como. A je to možná nejvíc takový power couple v historii našeho showbiznisu, vedle kterého vypadají všechny ostatní celebrity jako prostí amatéři. Pavel konečně totiž našel někoho, kdo má víc fanoušků než Juventus Turín, a Dara má teď doma zlatý míč. No, holky, co? Která holka to krom paní Ronaldové nebo paní Messiové má doma? Takže gratulace a tady jedna zamilovaná píseň pro nás všechny. I will always love you.

0: Rádio Černá Hora. Tohle září bude bohaté. Máme pro tebe peníze. Hodně peněz. A nemusíš si pro ně nikam chodit ani odpovídat na záludné otázky. My ti je přivezeme domů. Každý pracovní den od 7. září budeme přesně v 7 hodin 10 minut u něčích dveří. A když nám otevře, jsou prachy jeho. Registruj se zdarma na www.hitradiochernahora.cz a vyhraj si se snídaní šampionů svůj kus ze 100 000. Podívej se, kdo pak to zvoní.
1: Koberce Brázda.
2: Koberce Brázda.
1: Prodej, dovoz, pokládka. Navštivte naše skvěle zásobené prodejny v Náchodě u úřadu práce, dále v Jaroměři, Trutnově, Vrchlabí nebo Dvoře Králové nad Labem. Využijte podzimních slev. Těšíme se na vás. Koberce Brázda, koberce i na strop.
3: Jirko, počítej se mnou. Ubytování v půvabném lázeňském městečku.
4: Plus krkonošská příroda.
3: K tomu přičti všechny ty turistické atraktivity v ceně pobytu.
4: A volný vstup do lázeňského wellness.
3: Už ti to vyšlo? Tak vyšlo ti to?
5: Léto na jedničku v léčebných lázních Janské lázně. Letos vám to k nám vyjde. www.janskelázně.com.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A kofola 2 litry s apkou pouze za 21,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
7: Na stavbě řeší, jakou izolaci použít proti tlakové vodě. Uměli byste jim poradit? Pak jste to vy, koho hledáme. Stavebního technika se znalostí angličtiny. Jsme Juta ve Dvoře Králové a nabízíme pružnou pracovní dobu, služební vůz a další benefity. Nástup je možný i hned nebo podle dohody. Zjistěte víc na juta.cz.
8: www.juta.cz.
9: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Máme od vás hlášeno pouze, že na Rychnovsku za výjezdem z Častolovic směrem na silnici dejte pozor na olejovou skvrnu na vozovce. Jinak by to mělo být vše, tak šťastnou a klidnou cestu. A pokud o něčem víte, tak vaše dopravní info volejte na 800 1 10 100.
1: Jsem hrdina.
2: Co tady blbneš?
1: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
2: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
1: Vše na 211.cz.
2: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
1: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
3: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Maxi, co máš proti těmhle dveřím?
6: Nic, jen mě šokuje jejich cena.
5: Kolik?
6: 949, málem jsem vzal dvoje.
5: No a proč ne? Interiérové dveře Kleopatra Dubsonoma v Baumaxu jen za 949 korun. Platí do konce září.
6: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: On air. Online. I v aplikaci Rádia.cz. Rádio Černá Hora.
8: 13 hodin krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Jednodenní dálniční známka by od příštího roku mohla platit 24 hodin od zakoupení, nikoli jenom do půlnoci daného dne. Tuto změnu doporučil vložit sněmovní hospodářský výbor do vládní novely zákona o pozemních komunikacích. Ta má od příštího roku zastavit pravidelné zdražování dálničních známek. Čistá minimální mzda loni nestačila na základní potřeby a bydlení v nájmu. K jejich pokrytí by musela být podle velikosti bydliště vyšší asi o 1250 až 4300 korun. Ukázala to nová analýza. Vláda rozhodne v pondělí o výpočtu navýšení v dalších dvou letech. Prahou dnes dopoledne projela kolona 800 motocyklů při příležitosti posledního ročníku akce Prague Harley Days. Do spanilé jízdy se zapojil i prezident Petr Pavel, který patří mezi vášnivé motorkáře. Výšťka trvala zhruba hodinu a dohlíželi na ně i policisté. Wimbledonská vítězka Linda Nosková postoupila poprvé do osmifinále tenisového US Open. Američanku Anne Liovou porazila na newyorském betonu 6-2, 6-7 a 6-2. Její další soupeřkou bude Ukrajinka Marta Kostyuková. Neuspěla naopak Karolína Muchová a ani Jiří Lehečka.
7: Přívěsy HK.cz. Specialista na prodej profi přívěsů a náhradních dílů. Přívěsné vozíky, náhradní díly a příslušenství na www.přívěsyhk.cz.
0: A ještě počasí oblačno až polojasno, večer bude oblačnost ubývat, nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů, na horách 12 až 15.
7: Hit Radio Černá Hora.
0: Krásnou sobotu, lidičky, od mikrofonu vás zdraví Jana Šumurdová. Dneska mám pro vás připravené celé odpoledne, dozvíte se toho spousty, něco vás může třeba i inspirovat a co je nejzásadnější, nebude ticho, protože vám budu prakticky pořád pouštět ty největší hity. Takže ať už děláte cokoliv, třeba odpočíváte nebo jste na zahrádce či v autě, tak s námi to bude příjemnější.

Dohrál Alex Voro na Hitrádiu Černá Hora, který taky třeba dnes někomu mohl hrát na svatbě. Školáci, tak vy máte za sebou první týden, někdo jste byl v klidu, pro někoho to byl chaos, každopádně určitě se toho jako dělo spousty a mě teď nejvíc zajímají ty vaše počáteční takový, řekněme, nezdary, jak se dneska říká, ty prvotní fuck-upy po návratu do škol. Jestli už vám ty děti přinesly poznámku, na co jste třeba zapomněli a tak dále. Jo, třeba můj syn přišel ve čtvrtek po celodenním učení ze školy a tašku měl prázdnou. Tak říkám, kde máš to učení, kde máš pouzdro? Chytl se za hlavu, no, a mně bylo jasný, zkrátka to někde nechal. Takže, jaký byl u vás první školní nezdar? Takový fuck up na 601 292 464 se těším na vaše zprávy.

0: časy, kdy jsem přesně tohle poslouchala pořád do kolečka. 21 Pilots, pohodové sobotní odpoledne, zítra rádiem Černá Hora. Naše děti, ať už malé nebo velké, mají po létě první školní týden za sebou. Ptám se vás, jaké stihly školní fuck-upy, anebo co se tak nějak nevydařilo třeba i vám, co se týče školy. Na náš WhatsApp už napsala Eva, ahoj Jani, tak nám se podařilo už zaspat a dorazit do školy se zpožděním. Naštěstí už nemám prvňáka, syn chodí do třetí, ale i tak to bylo pro nás nepříjemný. Evi, tak díky za zprávu a myslím, že to třeba uklidní spousty z vás, co s dětmi ráno nestíhá. Já taky někdy nestíhám. Vaše další zprávy nebo hlasovky posílejte na náš WhatsApp 601 292 464. Aktuálně připomínám, řešíme první školní fuck-upy, nezdary.
1: WhatsApp Hit Rádia Černá Hora 601 292 464.
2: Srdečně vás zveme na Bushfest. Sobota 5.9. od 14 hodin automatické míny Pardubice. Bushfest. Těšit se můžete na finále Bush Lady. Přednášky, vystoupení kapel Piškot, Botox, We Are Domy a Reddy Kirken. Přijďte se podívat. Vstup na akci je zdarma. Více na Bushfest.cz.
3: Kuchyně Hofmann. Když chcete kuchyň, která vám sedne, navrhneme, vyrobíme a namontujeme kuchyně, skříně i další nábytek na míru. Najdete nás v pasáži Magnum v Náchodě. Otevíráme na objednání, abychom se mohli věnovat jenom vám. Kuchyně Hofmann. Váš prodejce spotřebičů Siemens Studioline. Více na kuchyněhofmann.cz.

0: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
1: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
0: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
3: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
4: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
5: Hledáte jistotu v nejisté době? Marius Pedersen ve Vrchlabí přijme skladníka recyklačního centra. Čeká vás práce na jednu směnu, zajímavé finanční ohodnocení a příplatky. Nástup možný i hned. Zjistěte více na mariuspedersen.cz/kariéra. Marius Pedersen. Pořádek dělá přátele.
6: Liga mistrů zpátky v Hakitaunu. V sobotu 5. září v 17 hodin vyzve Dynamo švédského soupeře BK Regle. Už ve 14 hodin startuje FanFest před Enteria arénou. Přijďte si užít hokejové odpoledne. Vstupenky jsou v prodeji na hcdynamo.cz.
7: Výjimečné vozy si zaslouží výjimečné místo. XPeng se stěhuje do unikátních prostor Galerie Sodovkárna v Hradci Králové. Objevte moderní elektromobilitu v prostorách, které jsou stejně výjimečné jako samotné vozy. XPeng, nově v Galerii Sodovkárna. Těšíme se na vás. Více na olfincar.cz.
8: Hit Radio Černá Hora.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

Zdravíme se, Eteru, Hitrária, Černá Hora, řeším s vámi, jaký nezdar, fuck up se podařil vám nebo dětem po týdnu ve škole. A mám tady zprávu od Honzy, který vzpomíná. Ahoj, já si pamatuju, když jsem asi tak v páté třídě první týden ve škole se rozhodl jít za školu. Naši se to dozvěděli a dostal jsem doma slušný výprask. Je to už 30 let, ale pokaždé s příchodem školy si na to vzpomenu. Dobrý, díky. Sylvie píše, dobrý den, tak nám se podařilo místo školního batohu nasadit na záda batoh ještě z tábora. Bylo to zrovna včera a nikoho nás to netrklo. Pak náš syn Matěj nám vynadal, co to dostal za batoh do školy. Synovi je 8 a chodí do druhé. Taky dobrý, díky. Petra, ahoj Ani, tak naše dcera dostala poznámku, a to za to, že neměla pravítko. Já chápu, že ho asi zrovna potřebovali, ale tohle si podle mě nezasloužila. Peťo, díky za zprávu, a když to jako čtu, tak s tebou prostě souhlasím. Jako na začátku a už hned poznámku, je to jako docela tvrdý, no. Řekla bych, že v tomto případě je to fuck up asi učitele nebo učitelky a ještě prostě za tohle, no. Doufám, že mě poslouchají učitelé z naší školy. Tak hlavně, prosím vás, to pravítko teda opatřete do pondělí, aby to nepokračovalo, jo? A teď už pouštím další muziku. Miraj, chci tančit. Posloucháte Hit Radio Čer.

0: 13 hodin 39 minut, s vámi je Hit Radio Černá Hora a Jana Šumurdová. No a když se budeme bavit teďkom o pice, která je ta vaše nejoblíbenější? Já se nestydím přiznat, že moje aktuálně nejoblíbenější je třeba Havaj, nebo kukuřičná a pak hned jakákoliv pikantní. No, pokud bych ale měla sníst čistě sýrovou pizzu, tak taky nepohrdnu. Dneska má mimochodem sýrová pizza svůj mezinárodní den, tak pokud je vaše oblíbená, tak dneska můžete nápad sýrové pici uctít. No a jak můžete slyšet, za chvilku Féteru Hit Rádia Černá Hora, Imagine Dragons a další hity, tak si na to počkejte.
1: Co takhle výplatu před prací? My to umíme. Dokonce ti přivezeme cash. Jen se mrkni, kdo pak to zvoní. Každý pracovní den od 7. září zazvoníme přesně v 7 hodin 10 minut u něčích dveří. A když nám otevře, jsou prachy jeho. Registruj se zdarma na www.hitradiochernahora.cz. A když nám otevře, jsou prachy jeho. Registruj se zdarma.

0: dvakrát na měsíc a zpět. Jsme Kablo Vrchlabí, největší česká kabelovna na výrobu autovodičů, instalačních kabelů a nejen to. Přijmeme operátory, operátorky výrobních strojů. Uvítáme i absolventy středních škol. Více na práce-vrchlabí.cz. Kablo Vrchlabí.
1: Atención! Jen

0: letní kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz. La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
1: Rozlučka s létem pod taktovkou Rock for People Back to School. 4. září v 17 hodin na Velkém náměstí v Hradci Králové se rozezní hity od Gufrau, René Danga, Naty Hrychové a Malone. Doražte oslavit konec léta úplně zdarma. Více na královskeslavnosti.cz.
0: Královské slavnosti v Hradci Králové vám přináší Hit Radio Černá Hora.
2: První školní den s Pardubickým krajem.
3: Do školy! Na!
0: Prvňáčci prožili svůj velký den. Poprvé v životě šli do školy.
2: A na co se malí školáci těšili nejvíc?
4: Na tělocvik.
5: Na hudebku.
6: Na matiku, na kluky.
7: No, že potkám nový spolužáky.
8: Na matiku.
9: Na češtinu.
2: Letos dostali všichni prvňáčci v Pardubickém kraji spoustu dárků, aby byli na ulicích lépe vidět a cítili se bezpečně.
0: Řidiči pozor, prázdniny končí a děti se vrací do školy. Jezděte bezpečně.
10: Srdečně vás zveme na Wushfest. Sobota 5.9. od 14 hodin automatické mlýny Pardubice. Wushfest. Těšit se můžete na finále Wush Lady. Přednášky, vystoupení kapel Piškot, Botox, We Are Domy a Ready Kirken. Přijďte se podívat. Vstup na akci je zdarma. Více na wushfest.cz.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Máme od vás hlášenou nehodu, a to na silnici u obce Deštné v Orlických horách. Je tady nehoda, která brání v celé šířce vozovky. Srazil se tady cyklista s osobním autem. Na místě zasahují také záchranné složky. No a ještě na Rychnovsku za výjezdem z Častolovic směrem na Solnici. Tady dejte pozor na olejovou skvrnu na vozovce. Vaše dopravní info volejte na 801 1100.
1: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
2: No jistě.
1: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
2: No jistě.
1: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
2: No jistě.
1: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
3: Takže i na schůzi SVJ máme tmu, jo?
4: No jo, znáte to, scháním elektrikáře, je to pořád dokola.
3: A co Elif? Dělají elektroinstalace pro celé bytové domy, od společných prostor až po fotovoltaiku.
4: To zní jako plán. Tak kdo hlasuje pro Elif?
3: Elif. Energie na klíč. Elif.cz.
5: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
6: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Radia.cz. Rádio Černá Hora.
9: 14 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Navrhovaný schodek státního rozpočtu 389 miliard korun považuje za nepřijatelný 62% lidí. Pro 22% je přijatelný a zbytek neví. Voliči vládní koalice přijímají návrh příznivěji než příznivci opozičních stran. Nejvíce pochopení pro něj mají stoupenci ANO. Vyplývá to z nového společenského průzkumu. Zajímavý teplotní úkaz byl k vidění v Krkonoších. Na jejich hřebenech se totiž výrazně ochladilo. Na Sněžce teplota dnes ráno klesla ke 4 stupňům Celsia a pocitová teplota kvůli větru byla 1 až 2 stupně pod nulou. Včera večer bylo přitom na naší nejvyšší hoře přes 13 stupňů Celsia. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch nechce předjímat, zda pondělní jednání s motoristy o návrhu rozpočtu povede ke změnám ve financování zdravotnictví pro příští rok. Za důležité považuje, aby bylo zdravotnictví finančně stabilizované a systém hospodařil vyrovnaně. Vojtěch to dnes řekl při zahájení letošního ročníku kampaně Aktivní září. Vedoucí Slavia přivítá v 7. kole první fotbalové ligy Zbrojovku Brno, která je v tabulce druhá s jednobodovou ztrátou. Pokud by dnes nováček soutěže připravil mistrovskému týmu první porážku v ligovém ročníku, sesadil by ho z první příčky. Olomoucká Sigma přivítá Bohemians Slovácko Pardubice. Zhodně už v 15 hodin. V 6 má výkop duel Artis Brno Viktoria Plzeň.
10: Karavanyhk.cz. Potřebujete malý a lehký karavan? Chcete nový za super cenu? Malé karavany za super ceny na www.karavanyhk.cz.
0: Polojasná obloha a větrno, tak takhle to vypadá aktuálně na většině území našeho východočeského regionu. K tomu naměříme nejvíc 22 stupňů. A to třeba na Pardubicku v Chrudimi a nebo v Hradci Králové.
7: Hit Radio Černá Hora.
0: 2 minuty po 14. přeji hezké sobotní odpoledne, ladíte Hit Radio Černá Hora. Já jsem Jana Šumurdová, už za pár vteřin jsou tady YouTube.

Krátce po 14. Posloucháte Hit Radio Černá Hora, no a dnes 5. září je Mezinárodní den charity a to se celkem hodí vás pozvat na akci a to je VUŠ Festival, který začal před chvilkou v Pardubicích v automatických mlýnech. Tahle akce je vlastně vyhlášení nové VUŠ Lady, ženy jedné z vás, která se stanete tváří této značky zaměřené na módu, kabelky a různé další podobné doplňky. VUŠ Festival moderuje mimochodem také naše moderátorka Hit Rádia Černá Hora Hanka Poskočilová a kromě vyhlášení VUŠ Lady vás čeká muzika, spousty kapel, jako jsou třeba Reddy Kirken, jídlo, pití a vstupné je tady zadarmo. Co je ale nejdůležitější, že celá akce podporuje neziskové organizace. To vše na vás teda dneska čeká v Pardubicích, v automatických mlýnech. Stále máte teda čas na akci dorazit a stihnout program, který už začal. A Hit Radio Černá Hora vám tohle doporučuje.

0: Ladíte Hit Radio Černá Hora, já jsem Jana Šimurdová. Doufám, že si užíváte sobotní odpoledne podle svého, ať už nás posloucháte kdekoliv. Už za malou chvilku vám pošlu další muziku. Kdo máte rád třeba tohle? Ray Dalton a jeho Blue Drain, no a taky zazní si já. Muzika je připravená, to je sobotní odpoledne s Hit Rádiem Černá Hora.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
2: Koberce Brázda.
3: Koberce Brázda.
2: Prodej, dovoz, ukládka. Navštivte naše skvěle zásobené prodejny v Náchodě u úřadu práce, dále v Jaroměři, Trutnově, Vrchlabí nebo Dvoře Králové nad Labem. Využijte podzimních slev. Těšíme se na vás. Koberce Brázda, koberce i na strop.
4: Kolik výjimečných

0: krásami česko-polského příhraničí v projektu Objev skryté skvosty 2.
1: Inspirace na webu skryté skvosty EU.
0: Projekt Objev skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.
2: Maraton, půlmaraton, štafety, 10 nebo 5 kilometrů a rodinný běh. To je Olfincar Hradecký půlmaraton. Zažij atmosféru největší běžecké akce regionu už v neděli 4. října. 4. října. Registruj se na hradeckýpulmaraton.cz.
3: Když se nevejdete do auta, pořiďte se větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte nás v Toyota Autostyl Trutnov. Autorizovaný prodej a servis vozů Toyota. www.toyotatrutnov.cz. Těšíme se na vaši návštěvu.
4: KFC ti zase nabízí víc.
5: MacBooky Neo,
4: iPhone 17,
5: laserové projektory,
4: sluchátka Apple Beats
5: a stovky dalších cen.
4: Kup si teď KFC z Pepsi a hraj o skvělé ceny.
5: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
4: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
6: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
7: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
8: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
9: Na stavbě řeší, jakou izolaci použít proti tlakové vodě. Uměli byste jim poradit? Pak jste to vy, koho hledáme. Stavebního technika se znalostí angličtiny. Jsme Juta ve Dvoře Králové a nabízíme pružnou pracovní dobu, služební vůz a další benefity. Nástup je možný i hned nebo podle dohody. Zjistěte víc na juta.cz.
10: www.juta.cz.
11: Hit Radio Černá Hora.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

0: 13 hodin, 29 minut na Hitrádiu Černá Hora, Taylor Swift, no a vážení, už pozítří.
1: Kdopak to zvoní s Hitrádiem? Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Normálně ráno vstáváme a jedeme do práce vydělat peníze, jo, a teď se to obrátí. Peníze nastoupí do auta a jedou za vámi. A ne jednou, ale celý měsíc, celé září vám budeme každé všední ráno rozdávat peníze, dokud mezi vás nerozdáme 100 000 korun. Už od tohoto pondělí v 7 hodin a 10 minut budeme u někoho z vás čekat za dveřmi. Když otevřete, máte 5 000 korun, v obráceném případě se částka navyšuje pro toho dalšího o 1 000 korun. Zapojit do soutěže se můžete každý, je to rychlé, a to skrze náš web hitradio.cz, kam hlavně teda uveďte adresu, kde se v čase 7 hodin a 10 minut nacházíte nejčastěji. No a pak už teda hodně štěstí.

0: Tady Hit Radio Černá Hora, jsme s vámi i na cestách, odkud nám také můžete rád vědět, jak to vypadá na východočeských silnicích. Vzkaz zanechte po zavolání na dopravní linku 800 1 10 100. Moc díky, že nám s tím pomáháte, protože s vámi děláme ten nejlepší dopravní servis, který tady máme už za chvíli, a to 2 minuty před celou. Do té doby ale ještě stihneme na Hit Radio Černá Hora třeba Evu Farnou nebo Linkin Park.
1: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
2: Tati, slyšel jsi to? Tak to by mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
3: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
2: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
3: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
2: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
3: Ano, a nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
2: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
3: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití, jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
2: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
4: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
5: Zase lítáš v oblacích.
6: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
5: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
6: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
5: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
6: Více o akci na
7: firma na zážitky
6: CZ. Restaurant Grill Duran Hradec Králové, dobrý den. Vinná party? Ano, už po 13. A tentokrát s cymbálovou muzikou Petra Marady.
8: A bych říkal, Marita, a?
6: No samozřejmě, že bude grillování a také raut a spousta dobrot. Už 18. září od 17 hodin. Grillování a také raut a spousta dobrot. Už 18. září od 17 hodin.
8: A bych říkal,

0: můžete na finále Vušlejdy. Přednášky, vystoupení kapel Piškot, Botox, We Are Domy a Ready Kirken. Přijďte se podívat. Vstup na akci je zdarma. Více na buchfest.cz.
1: Hit Radio Černá Hora.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Etrohit Rádia, Černá Hora, taky Linkin Park a pojďme za vámi na silnice. Nejlepší dopravní servis na východě Čech, na Trutnovsku, v Dolní Brusnici se převrátilo auto, projedete tady s omezením. No a probíhá také stále vyšetřování nehody, kterou jste nám hlásili a která se stala v Deštné v Orlických horách. Osobní automobil tady srazil cyklistu, na místě jsou také záchranné stožky. Počítejte určitě s omezením provozu. Vaše dopravní info volejte na 801 1100.
1: Jsem hrdina.
2: Co tady blbneš?
1: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
2: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
1: Vše na 211.cz.
2: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
1: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
3: Co si představíte, když se řekne práce za odměnu?
4: Rekutech. Férový šéf, čisté prostředí. Rekutech. Peníze včas, když se tam rád vracíš.
3: Rekutech. Tak na co čekáš? Práce za odměnu. CZ.
5: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
6: Jsme firma FL Brány, český výrobce bran a plotů. Cenu si spočítáte na našem webu flbrány.cz. Prostě pohoda.
7: On air.
3: Online.
7: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Černá Hora.
8: 15 hodin krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Pokud míříte na Vysokou do Prahy, tak vás potěšíme. Ceny ubytování na kolejích většina místních vysokých škol pro nový akademický rok nezvyšovala. I tak je ale potřeba mít našetřeno. Třeba na kolejích Českého vysokého učení technického zaplatí studenti za měsíc zhruba od částky 2800 do 8400 korun. Na kolejích Univerzity Karlovy se ceny jednolůžkových pokojů pohybují od částky 5200 korun do 13 000 korun za měsíc. 22-letá Češka včera zahynula po pádu ve skalnatém terénu u hory Grosser Wesenstein v Rakousku. Na túře byla se svým otcem, píší to místní média. Dívka se zřítila ze zhruba 150-metrové výšky. Ruský prezident Vladimir Putin vydal pokyn neútočit po dobu 3 dnů na Kyjev. Nařízení pravděpodobně souvisí s příjezdem americké delegace na Ukrajinu. Američtí vyjednavači se pokusí obnovit jednání o ukončení války mezi Ukrajinou a Ruskem. Trenér Mourinho utrpěl první porážku po návratu na lavičku fotbalistů Realu Madrid. Jeho tým ve čtvrtém kole španělské ligy nevyužil řadu šancí a podlehl na hřišti Betisu Sevilla 0-1. Kylian Mbappé mohl ve čtvrté nastavené minutě vyrovnat. Pokutový kop nařízený za faul na Viniciuse juniora ale neproměnil.
9: Přívěsy HK.cz, specialista na prodej profi přívěsů a náhradních dílů. Přívěsné vozíky, náhradní díly a příslušenství na www.přívěsyhk.cz.
0: A počasí oblačno až polojasno, teplotní maxima pro dnešek 20 až 23 stupňů. S přicházejícím večerem bude oblačnost ještě ubývat a v noci bude venku okolo 9 až 12 stupňů.
7: Hit Radio Černá Hora.
0: Pohodové sobotní odpoledne vám přeje Jana Šumurdová, je tady 15. a s ní taky další hity. Už za moment Pitbull a jeho Back in Time.

Celes s Buckingham, sobotní metru Hytrária, Černá Hora. No a kdo jste zavítal dneska třeba do Hradce Králové, nebo máte to v plánu, tak určitě o program Mít nouzi nebudete. Dneškem totiž vrcholí královské slavnosti a děje se toho tady teda opravdu spousty. Ať už žonglérské show, rytířské souboje, hudební vystoupení, třeba za hoďku v Hradci Králové na Velkém náměstí vystoupí kapela Vesna. No a v 17 hodin a 30 minut opět vzlétnou balóny v hojném počtu na oblohu. Počasí venkovním aktivitám dneska přejem, takže já věřím, že si to užijete. Tohle vám tady na Hitrádiu Černá Hora doporučujeme, no a teď už posílám pro labužníky Cranberries a jejich Zombie.

0: Naprosto skvělý Joe a jeho end of... jeho end of beginning. Trošku zádrhel. Posloucháte sobotní odpoledne s Itráriem Černá hora, kde pro vás hrajeme samé hity, ať už současné nebo minulé. No a za chvilku to bude třeba Miles Smith, tak si na to počkejte a díky, že ladíte Itrádio Černá hora.
1: Kuchyně Hofmann. Když chcete kuchyň, která vám sedne, navrhneme, vyrobíme a namontujeme kuchyně, skříně i další nábytek na míru. Najdete nás v pasáži Magnum v Náchodě. Otevíráme na objednání, abychom se mohli věnovat jenom vám. Kuchyně Hofmann, váš prodejce spotřebičů Siemens Studio Line. Více na kuchynehofmann.cz.
2: Jirko, počítej se mnou. Ubytování v půvabném lázeňském městečku.
3: Plus krkonošská příroda.
2: K tomu přičti všechny ty turistické atraktivity v ceně pobytu.
3: A volný vstup do lázeňského wellness.
2: Už ti to vyšlo? Tak vyšlo ti to?
4: Léto na jedničku v léčebných lázních Janské lázně. Letos vám to k nám vyjde. www.janskelázně.com.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů, kilo za 49,90. A jeho český ajdam plátky 100 gramů s apkou pouze za 19,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
6: Maraton, půlmaraton, štafety, 10 nebo 5 kilometrů a rodinný běh. To je Olfincar Hradecký půlmaraton. Zažij atmosféru největší běžecké akce regionu už v neděli 4. října. 4. října. Registruj se na hradeckýpulmaraton.cz.
7: Srdečně vás zveme na Bushfest. Sobota 5.9. od 14 hodin automatické mlýny Pardubice. Bushfest. Těšit se můžete na finále Bushlady. Přednášky, vystoupení kapel Piškot, Botox, We Are Domy a Reddy Kirken. Přijďte se podívat. Vstup na akci je zdarma. Více na bushfest.cz.
8: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
9: Hit Radio Černá hora.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

Bratislava. Zdravíme všechny, kdo právě teď ladíte Hit Radio Černá Hora. A když jste na procházce a vidíte na zemi odpadky, jo, třeba, nevím, nějaký pytlík, plechovku a podobně, co to s vámi dělá? Řeknete si, ty lidi jsou hrozný čuňata, nebo to dokonce vezmete, vyhodíte, nebo do toho začnete kopat? To mají mimochodem rádi děti, jo, co jsem vypozorovala, ty do plechovky nebo do petky hned začnou kopat. Následně pak ale třeba konkrétně můj syn zjistí, že to musí jít vyhodit. Vraťme se teď ale k tomu, že teda v přírodě vidíme odpadky, jo. Mám tady jeden příběh muže, který úplně sám vyčistil řeku plnou odpadků. Podotýkám v Indii. Kdo jste viděl pár obrázků, jak to vypadá v Indii, asi tušíte. Krásná ukázka, kdy prostě i jeden člověk dokáže strašně moc. Já si třeba velmi cením tady našeho kolegy taky Michala Komárka, kterého můžete slyšet na Hit Radio Černá Hora právě o víkendech, dneska teda výjimečně já. Ten takto vyrazí v našem východočeském regionu do lesu, aby prostě pozbíral odpadky. To se prostě fakt cení. Takže lidi, kdo to máte podobně a třeba i jenom jeden jediný odpadek na zemi zvednete a vyhodíte, tak vám takto z éteru Hit Radia Černá Hora moc a moc děkuji. Tohle prostě dělá ten náš svět stále hezký a stále dobrý. Tady jsou Hunter X a Golden. Jste s Hit Radiem Černá Hora.

0: 16 hodin 34 minut prej takzvaný oplodňovák. Tady Hit Radio Černá Hora a společně s ním taky je naše Murdová. Patříte v restauraci mezi ty, co všechno z talíře vyluxujete, nebo necháváte zbytky, i když vám to třeba strašně moc chutná? Klidně mi to napište, do jaké skupiny patříte a společně na Hit Radio Černá Hora na to dáme řeč, a to začátkem 16. hodiny, kdy vám povím, jak se k takovým nechaným zbytkům staví v jedné restauraci.
1: Srdečně vás zveme na Bushfest. Sobota 5.9. od 14 hodin automatické mlýny Pardubice. Bushfest. Těšit se můžete na finále Bushlady. Přednášky, vystoupení kapel Piškot, Botox, We Are Domy a Reddy Kirken. Přijďte se podívat. Vstup na akci je zdarma. Více na Bushfest.cz.
2: Produkce kabelů, které každý týden vyrobíme, by obkroužila celou zeměkouli. Každý týden vyrobíme více než 40 000 kilometrů kabelů. Za rok je to vzdálenost delší než dvakrát na měsíc a zpět. Jsme Kablovrchlaví, největší česká kabelovna na výrobu autovodičů, instalačních kabelů a nejen to. Přijmeme operátory, operátorky výrobních strojů. Uvítáme i absolventy středních škol. Více na práce-vrchlaví.cz. Kablovrchlaví.
3: Nový ročník Tip Sport Extraligy se rychle blíží a hradečtí hokejisté se už těší do akce. Přidej se k ním a kup si permanentku na celou sezonu, protože bez tebe to není ono. Po úvodním derby přijedou do Hradce jako soupeř České Budějovice v pátek 18. září. Permice i vstupenky koupíte na malcodhk.cz.
4: Výjimečné vozy si zaslouží výjimečné místo. XPeng se stěhuje do unikátních prostor Galerie Sodovkárna v Hradci Králové. Objevte moderní elektromobilitu v prostorách, které jsou stejně výjimečné jako samotné vozy. XPeng, nově v Galerii Sodovkárna. Těšíme se na vás. Více na olfincar.cz.
5: Slyšíte tu nádheru? Tak přesně v tomto příjemném duchu se můžete cítit v historickém centru v Hradci Králové, a to v hotelu u Královny Elišky.
6: Kromě jedinečného ubytování můžete využít i reprezentativní prostory ke konání firemních akcí, svateb, konferencí, kongresů, školení či večírků. K dispozici je i wellness zóna s bazénem. www.hotelukrálovnyelišky.cz. Hotel u Královny Elišky. Výjimečně výjimečné zážitky.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Máme hlášenou nehodu, která se stále vyšetřuje. A to na Trutnovsku v Dolní Brusnici, kde se převrátilo osobní auto. Projedete tady s omezením. Jinak to by mělo být snad vše. A případně vaše dopravní info volejte na 801 1100.
1: Takže i na schůzi SVJ máme tmu, jo?
2: No jo, znáte to, scháním elektrikáře, je to pořád dokola.
1: A co Elif? Dělají elektroinstalace pro celé bytové domy, od společných prostor až po fotovoltaiku.
2: To zní jako plán. Tak kdo hlasuje pro Elif?
1: Elif. Energie na klíč. Elif.cz.
3: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Maxi. V Baumaxu mají akubrusku Einhell jen za 999 korun.
2: Super, ale musel bych si koupit kilometr prodlužovačky.
5: Neboť labuť. Baterii s nabíječkou teď dostaneš za 1 korunu. Ale pozor, akce platí do konce září.
2: Baru, jedeme hned. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Rádia.cz Hit Radio Černá Hora.
7: V 16 hodin krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Dálnici D1 na 62. kilometru uzavřel požár nákladního auta s návěsem. Na místě zasahuje několik hasičských jednotek. Směr na Brno je neprůjezdný. Pokud tady míříte, buďte opatrní a nastudujte si objízdnou trasu. Policie vyšetřuje na Olomoucku sérii napadení dětí. Na svědomí je má údajně skupina starších dětí, které objíždějí vesnické zábavy. Informuje o tom Mladá fronta Dnes. Útoky popisuje například v Náměšti na Hané či ve Slatinicích. Jeden z napadených je podle Mladé fronty hospitalizovaný v Olomoucké fakultní nemocnici s mnohačetnými zlomeninami čelisti a kostí obličeje. Jednodenní dálniční známka by od příštího roku mohla platit 24 hodin od zakoupení, nikoli jenom do půlnoci daného dne. Tuto změnu doporučil vložit sněmovní hospodářský výbor do vládní novely zákona o pozemních komunikacích. Ta má od příštího roku zastavit pravidelné zdražování dálničních známek. Pětinásobný vítěz Tour de France Tadej Pogačar předčasně ukončil sezónu a mimo jiné přijde o mistrovství světa. Slovinský cyklista dal přednost léčbě operované klíční kosti a další zranění z Vuelty. V rekonvalescenci bude vítěz Gira d'Italia a dvojnásobný světový šampion pokračovat doma v Monaku.
8: Karavany HK.cz. Potřebujete malý a lehký karavan? Chcete nový za super cenu? Malé karavany za super ceny na www.karavanyhk.cz.
0: A ještě dáme počasí. Dnešek je už tak nějak celkem jasný, polojasná, někde ještě oblačná obloha s teplotami okolo 23 stupňů. No a zítra to bude dost podobné, čeká nás opět polojasná až jasná obloha s teplotami do maxima 21.
6: Hit Radio Černá Hora.
0: Minuta po 16. je sobota 5. září. Říkám si, co asi tak teď děláte. Jedete někam autem nebo odpočíváte v pohodlí domova. Každopádně, ať už je to cokoliv, mám radost, že u toho ladíte Hit Radio Černá Hora. Už za chvíli vám povím, jak řeší v jedné restauraci, pokud necháte zbytky na talíři. A myslím, že z toho asi nebudete nadšení. Teď už Miraj a volám.

Na Hit Rádiu Černá Hora, taky Nickelback a klasika. Někdo to děláte třeba pravidelně, jdete do restaurace a necháte zbytky. Buď už nemůžete a necháte si to zabalit, anebo zkrátka usoudíte, že to, co vám na tom talíři zbylo, nemá smysl dojídat. Jenže, co když za trochu zbytku zaplatíte pokutu? Restaurace v Dánsku přišla totiž s netradičním způsobem, jak podle nich bojovat proti plýtvání. Teda pokud se teď budeme bavit hlavně o masu, jo, jedná se o maso na talíři. Za každý totiž kousek masa nechaného na talíři si zaplatíte zhruba 81 korun. Bohužel jsem už teda nezjistila, podle jaké velikosti a gramáže se tato pokuta vypočítává. Co je hlavní, podle majitele restaurace to prý funguje a vyhazuje se méně masa. Tak, kdo z vás jste si teď vybavili dětství? Jak jste to maso schovávali pod tu bramborovou kaši nebo rýži?

14 hodin, 15 minut, díky, že ladíte Hit Radio Černá Hora a několik z vás díky nám užíváte možná váš letošní poslední open air tohoto léta úplně zadarmo. Celý týden jste s námi vyhrávali vstupenky na dnešní letní parket Výrava, kde už stihli zahrát třeba kapela Vohnout, za několik minut budou hrát taky Rady Kirken, no a večer vás čekají třeba UDG a taky MIG 21. Tak lidi, zdravíme, kdo nás třeba posloucháte po cestě autem právě na ten letní parket Výravu, užijte si to. No a my tady na Hit Radio Černá Hora máme za malou chvilku další muziku, a to třeba Imagine Dragons, Poetiku, anebo Kato a John.

0: do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Maraton, půlmaraton, štafety, 10 nebo 5 kilometrů a rodinný běh. To je Olfincar Hradecký půlmaraton. Zažij atmosféru největší běžecké akce regionu už v neděli 4. října. 4. října. Registruj se na hradeckýpulmaraton.cz.
3: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
4: No jistě.
3: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
4: No jistě.
3: A že nabízí 6000 korun na duševní zdraví?
4: No jistě.
3: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
5: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
6: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
7: Na stavbě řeší, jakou izolaci použít proti tlakové vodě. Uměli byste jim poradit? Pak jste to vy, koho hledáme. Stavebního technika se znalostí angličtiny. Jsme Juta ve Dvoře Králové a nabízíme pružnou pracovní dobu, služební vůz a další benefity. Nástup je možný i hned nebo podle dohody. Zjistěte víc na juta.cz.
8: www.juta.cz.
9: Srdečně vás zveme na Wushfest. Sobota 5.9. od 14 hodin automatické mlýny Pardubice. Wushfest. Těšit se můžete na finále Wush Lady. Přednášky, vystoupení kapel Piškot, Botox, We Are Domy a Ready Kirken. Přijďte se podívat. Vstup na akci je zdarma. Více na wushfest.cz.

krásnou sobotu přeje Jana Šumurdová z Hitrádia Černá Hora. No a kdo chodíte rád na houby, tak možná info pro vás hlavně, že už rostou. Každý správný houbář máte taky určitě to své místo, kam na ty houby pravidelně vyrážíte. Všeobecně se chodí na houby ráno, což ale nemusí být pravidlem. Záleží, jak moc je prostě vlhko a v jaké fázi houby rostou, v jaké fázi růstu jsou ty houby. Úplně v pohodě na ně můžete teda tím pádem vyrazit i během dne. Chápu ale, že může některé z vás vytáčet, když v košíku máte kulový a potkáváte odřezky z hub od těch raných houbařů. Co by vás mohlo taky zaujmout, je stránka na houby.cz. Kdo třeba nevíte, kam vyrazit, kde by se vám poštěstilo, tak právě tady na této stránce na houby.cz najdete od ostatních tipy. Třeba dneska tady lidi napsali, že rostou v Kohoutové, taky v okolí Hořic a rostou i v Hradeckých lesích. Lidé tady mimochodem také vkládají i fotky, co se jim podařilo nazbírat. Já musím říct, že na houby chodím ráda, ale vždycky jdu spíš teda odpoledne a nejdu tak jako akorát na smaženici. A to je docela na houby, že? Co už není na houby, ale náš playlist na Hitrádiu Černá Hora Lady Gaga. I know that we are young and I know that you may love me, but I just can't be with you like this anymore.

0: Péteru Hit Rádio Černá Hora dohrál Damiano David. Poslucháte Hit Rádio Černá Hora, kdybyste to náhodou nevěděli. Musím poděkovat Ivaně, která mi napsala na náš WhatsApp a poslala zároveň fotku, co se jí podařilo nazbírat, konkrétně vertyni v Podkrkonoší. Říkám si jako, co s tím vším budeš dělat. Nicméně znám dokonce i lidi, co rádi jenom sbírají, ale nejí přitom houby. Máte to taky tak? Od hub, pojďme ale k muzice. Připravený je show s Marek Ztracený, anebo taky Shakira. To je muzika pro vás na Hit Rádiu Černá Hora.
1: Koberce Brázda.
2: Koberce Brázda.
1: Prodej, dovoz, ukládka. Navštívte naše skvěle zásobené prodejny v Náchodě u úřadu práce, dále v Jaroměři, Trutnově, Vrchlabí nebo Dvoře Králové nad Labem. Využijte podzimních slev. Těšíme se na vás. Koberce Brázda, koberce i na strop.
3: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
4: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
3: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami česko-polského příhraničí v projektu Objev skryté skvosty 2.
4: Inspirace na webu skryté skvosty EU.
3: Projekt Objev skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021-27.
5: Slyšíte tu nádheru? Tak přesně v tomto příjemném duchu se můžete cítit v historickém centru v Hradci Králové, a to v hotelu u Královny Elišky.
6: Kromě jedinečného ubytování můžete využít i reprezentativní prostory ke konání firemních akcí, svateb, konferencí, kongresů, školení či večírků. K dispozici je i wellness zóna s bazénem. www.hotelukrálovnyelišky.cz. Hotel u Královny Elišky. Výjimečně výjimečné zážitky.
7: Restaurant Grill Duran Hradec Králové, dobrý den. Vinná party? Ano, už po 13. A tentokrát s cymbálovou muzikou Petra Marady.
8: A budu říkal Pál Marady, já, a?
7: No samozřejmě, že bude grilování a také raut a spousta dobrot. Už 18. září od 17 hodin. Výborně a nezapomeňte na rezervaci. www.duran.cz.
9: Hi, I'm Miley Cyrus.
10: Hey, it's Teddy Swims.
1: Hit Radio Černá Hora.
11: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Máme tady uzavírku silnice na Trutnovsku, kde stále probíhají vyprošťovací práce. Konkrétně v obci Dolní Brusnice havarovalo osobní auto, tak s tím počítejte. Jinak, kdybyste ještě cokoliv měli dalšího, tak vaše dopravní info volejte na 801 1100.
1: Tohle září bude bohaté. Máme pro tebe peníze. Hodně peněz. A nemusíš si pro ně nikam chodit ani odpovídat na záludné otázky. My ti je přivezeme domů. Každý pracovní den od 7. září budeme přesně v 7 hodin 10 minut u něčích dveří. A když nám otevře, jsou prachy jeho. Registruj se zdarma na www.hitradiochernahora.cz a vyhraj si se snídaní šampionů svůj kus ze 100 000. Podívej se, kdo pak to zvoní.
2: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
3: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
4: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
5: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility. 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
1: Rádia.cz Hit Radio Černá Hora.
6: 17 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Evropská unie se chystá stanovit pravidla, která pomohou evropským městům omezit krátkodobé pronájmy prostřednictvím platform, jako je Airbnb. Evropská komise má příští týden představit legislativní návrh, který stanoví podmínky, za kterých mohou úřady omezit poskytování těchto krátkodobých turistických pronájmů. Chce tak řešit nedostatek dostupného bydlení v lokalitách vyhledávaných turisty. Příletová pasová kontrola na prvním terminálu letiště Václava Havla se rozšíří o 5 přepážek a 4 samoobslužné brány. Jejich dodání a instalaci zajistí policie. Letiště zároveň rozšíří prostor pro čekající cestující před hraniční kontrolou a modernizuje vzduchotechniku u pasové kontroly. Práce začnou v první polovině září a potrvají do konce dubna 2027. Čistá minimální mzda loni nestačila na základní potřeby a bydlení v nájmu. K jejich pokrytí by musela být podle velikosti bydliště vyšší asi o 1250 až 4300 korun. Ukázala to nová analýza. Vláda v pondělí rozhodne o výpočtu navýšení v dalších 2 letech. Druhým dnem vyvrcholí v Bruselu finálový meeting atletické diamantové ligy. V akci se dnes představí i halová mistryně světa v běhu na 400 metrů Lourdes Gloria Manuel. Start závodu je naplánovaný těsně po 20. hodině.
7: Přívěsy HK.cz, specialista na prodej profi přívěsů a náhradních dílů. Přívěsné vozíky, náhradní díly a příslušenství na www.přívěsyhk.cz.
0: A počasí venku právě teď někde naměříme dnešní maxima, to 23 stupňů, obloha se střídá, polojasná s oblačnou, zítra by to mělo být podobné, s teplotami do 21 stupňů. A co se týče týdne, který je před námi, tak do úterka by to mělo být tak nějak obdobně stejné a od středy nás čeká déšť a teploty klesnou místy i na 17.
1: Hit Radio Černá Hora.
0: A sobotní odpoledne má pro nás na Hit Radio Černá Hora naši poslední společnou hodinku. Máme 2 minutky po 17. a s vámi je Jana Šimurdová.

0: Dohrávají Disturb, díky, že posloucháte Hit Radio Černá Hora. No a pozor, od pondělka si můžete přilepšit a taky zlepšit náladu.
1: Kdo pak to zvoní s Hit Radiem? Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Takže, co děláte každý všední den v čase 7 hodin a 10 minut? U nás doma třeba dojídáme snídani. Někdo z vás je ale třeba od 6 hodin nebo od 7 v práci a někdo z vás teprve vstává. V tom případě nemusíte být učesaní, oblečení ani psychicky připravení. Možná právě totiž v tento čas si taky čistíte zuby nebo hledáte, co dáte dítěti ke svačině. No a právě tehdy může přijít výhra. Velmi nečekaně. Takže buďte připraveni, protože by vás to mohlo mrzet. Od pondělí 7. září v 7 hodin a 10 minut je hodina H, čas čá. Tak buďte připraveni vyhrát peníze. 5000 korun. Registraci do soutěže a kdo pak to zvoní a více informací najdete na našem webu hitradio.cz.

0: Hit Rádiu Černá Hora. No a schválně, máte teď páru, co dělají vaše děti venku? Můžete mi to napsat třeba teď na náš WhatsApp Hit Rádia Černá Hora 601-292-464. Za chvilku vám totiž povím nový trend dnešní generace Z. A třeba právě tohle dělají i vaše děti teď venku. Po muzice, teda více, budou Lost Frequencies a taky, jak můžete slyšet, bude Marquez a nebo Linkin Park na Hit Rádiu Černá Hora.
1: Kuchyně Hofmann. Když chcete kuchyň, která vám sedne, navrhneme, vyrobíme a namontujeme kuchyně, skříně i další nábytek na míru. Najdete nás v pasáži Magnum v Náchodě. Otevíráme na objednání, abychom se mohli věnovat jenom vám. Kuchyně Hofmann. Váš prodejce spotřebičů Siemens Studio Line. Více na kuchynehofmann.cz.
2: Produkce kabelů, které každý týden vyrobíme, by obkroužila celou zeměkouli. Každý týden vyrobíme více než 40 000 kilometrů kabelů. Za rok je to vzdálenost delší než dvakrát na měsíc a zpět. Jsme Kablo Vrchlaví, největší česká kabelovna na výrobu autovodičů, instalačních kabelů a nejen to. Přijmeme operátory, operátorky výrobních strojů. Uvítáme i absolventy středních škol. Více na práce@vrchlaví.cz. Kablo Vrchlabí.
3: Maraton, půlmaraton, štafety, 10 nebo 5 kilometrů a rodinný běh. To je Olfincar Hradecký půlmaraton. Zažij atmosféru největší běžecké akce regionu už v neděli 4. října. 4. října. Registruj se na hradeckýpulmaraton.cz.
4: Hit Radio Černá Hora.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

18 hodin, k tomu 28 minut na Hetrádiu Černá Hora dohrála Linkin Park. No a já se vás před chviličkou ptala, jestli máte tucha, co dělají třeba vaše děti teď venku. Napsala mi Lenka, ahoj Jani, tak ten náš syn by měl být s klukama na hřišti, doufám, že to tak je, za hoďku má být doma. Tak Leni, je super, že víš, kde je, ale už možná nevíš, co tam třeba dělá. Nedávno jsem totiž šla kolem hřiště a koukám na děcka. Asi tak ve věku 13-14 let. No, tak si tam hrali na MMA zápasník, jo. Pořád to ale není to, co vám chci říct, co dnešní generace dělá, jo. Asi většina z vás víte, co je takový takzvaný battle v tanci, jo? Dva prostě naproti sobě tančí, kdo má větší divácké ovace, tak ten vyhrává. No tak dnešní generace to posunula na to, jakou má kdo auru. Vypadá to jako přesně ten taneční battle, ale netancujete. Místo toho gesty dáváte najevo, jak jste prostě hustý, jaký máte charisma a samozřejmě ovace kolem stojících opět určí, kdo je vítěz. Umíte si představit, co byste jako při takovém battle aury vlastně předváděli, jo? Čím byste dali najevo, že jste jako fakt borci, že jste dobrý?

0: dohráli One Republic. 17 hodin 38 minut. Vypadá to, že nám to společné sobotní odpoledne uteklo. Bylo to ale s vámi moc fajn, přátelé. Děkuju za každou zprávu, která mi od vás přišla. Díky vám, pak dává prostě smysl sedět v sobotu ve studiu Hit Rádia Černá Hora u mikrofonu a něco pořád říkat. Takže lidi, ať už se rozhodnete dneska pro cokoliv, užijte si to, užijte si taky zítřejší neděli. S vámi od 13. odpolední doteď byla Jana Šimurdová a těšit se budu v pondělí v mém obvyklém čase od 9 do 12. To je tady totiž dopolední drive na Hit Rádiu Černá Hora. Tak jo, mějte se, zatím fajn a ahoj.
1: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby-legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
2: Restaurant Grill Duran Hradec Králové, dobrý den. Vinná party? Ano, už po 13. A tentokrát s cymbálovou muzikou Petra Marady.
3: A bych říkal, pán Marady, já, a?
2: No samozřejmě, že bude grilování a také raut a spousta dobrot. Už 18. září od 17 hodin. Výborně, a nezapomeňte na rezervaci. www.duran.cz.
4: Takže i na schůzi SVJ máme tmu, jo?
5: No jo, znáte to, scháním elektrikáře, je to pořád dokola.
4: A co Eli? Dělají elektroinstalace pro celé bytové domy, od společných prostor až po fotovoltaiku.
5: To zní jako plán. Tak kdo hlasuje pro Elif?
4: Elif. Energie na klíč. Elif.cz.
6: Hi, this is Ed Sheeran.
7: Hi, this is Madonna.
8: Hit Radio Černá Hora.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

0: Jirko, počítej se mnou. Ubytování v půvabném lázeňském městečku.
1: Plus krkonošská příroda.
0: K tomu přičti všechny ty turistické atraktivity v ceně pobytu.
1: A volný vstup do lázeňského wellness.
0: Už ti to vyšlo? Tak vyšlo ti to?
2: Léto na jedničku v léčebných lázních Janské lázně. Letos vám to k nám vyjde. www.janskelázně.com.
0: Co si představíte, když se řekne práce za odměnu?
3: Rekutech. Férový šéf, čisté prostředí.
4: Rekutech. Peníze včas,
5: když se tam rád vracíš.
0: Rekutech. Tak na co čekáš? Práce za odměnu. CZ.
6: Jsem hrdina.
7: Co tady blbneš?
6: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
7: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
6: Vše na 211.cz.
7: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
6: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
8: Rádia.cz Hit Radio.
0: 18 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Rostou, pokud vyrazíte do lesa, s prázdnou se nevrátíte. Ale odborníci radí počkat. Pravé houbařské žně prý přijdou za týden až dva. Tak velkou úrodu jako v minulých letech ale čekat nemáme, kvůli letošnímu velkému suchu. Hasiči při kontrolách nočních podniků v Česku odhalili v 729 provozovnách 2381 pochybení. Uložili přes 300 pokut za více než 5,5 milionu korun. Mezi nejčastější problémy patřily nefunkční hasicí přístroje či zablokované únikové cesty. Kontroly hasiči zahájili po novoročním tragickém požáru baru ve švýcarském horském středisku Crans-Montana. Držitel zlatého míče z roku 2018 Luka Modrič bude hrát za chorvatskou fotbalovou reprezentaci i v 41 letech, které oslaví ve středu. Chorvati budou prvním soupeřem českých fotbalistů v Lize národů. V sobotu 26. září se představí v pražském Edenu. Trenér Slaven Bilic na svazovém webu potvrdil, že Modrič bude v nominaci, kterou oznámí v pondělí. A na závěr počasí, v noci čekáme většinou jasno nebo polojasno s teplotami mezi 13 až 9 stupni. Neděle bude jasná až polojasná, jenom na severovýchodě přechodně oblačná. Teploty budou velmi příjemné, dostanou se mezi 19 až 22 stupňů.
9: Karavany.hk.cz. Potřebujete malý a lehký karavan? Chcete nový za super cenu? Malé karavany za super ceny na www.karavany.hk.cz.

0: Petrea. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
1: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreal.cz.
2: Jirko, počítej se mnou. Ubytování v půvabném lázeňském městečku.
3: Plus krkonošská příroda.
2: K tomu přičti všechny ty turistické atraktivity v ceně pobytu.
3: A volný vstup do lázeňského wellness.
2: Už ti to vyšlo? Tak vyšlo ti to?
4: Léto na jedničku v léčebných lázních Janské lázně. Letos vám to k nám vyjde. www.janskelázně.com.
5: Restaurant Grill Duran Hradec Králové, dobrý den. Vinná party? Ano, už po 13. A tentokrát s cymbálovou muzikou Petra Marady. No samozřejmě, že bude grillování a také raut a spousta dobrot. Už 18. září od 17 hodin. Výborně a nezapomeňte na rezervaci. www.duran.cz.
6: Maraton, půlmaraton, štafety, 10 nebo 5 kilometrů a rodinný běh. To je Olfincar Hradecký půlmaraton. Zažij atmosféru největší běžecké akce regionu už v neděli 4. října. 4. října. Registruj se na hradeckýpulmaraton.cz.
7: Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: Maxi, co máš proti těmhle dveřím?
1: Nic, jen mě šokuje jejich cena.
0: Kolik?
1: 949, málem jsem vzal dvoje.
0: No a proč ne? Interiérové dveře Kleopatra Dubsonoma v Baumaxu jen za 949 korun. Platí do konce září.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: První školní den s Pardubickým krajem.
3: Do školy!
4: Prvňáčci prožili svůj velký den. Poprvé v životě šli do školy.
2: A na co se malí školáci těšili nejvíc?
5: Na tělocvik.
6: Na hudebku.
7: Na matiku, na kuky.
8: No, že potkám nový spolužáky.
9: Na matiku.
10: Na češtinu.
2: Letos dostali všichni prvňáčci v Pardubickém kraji spoustu dárků, aby byli na ulicích lépe vidět a cítili se bezpečně.
4: Řidiči pozor, prázdniny končí a děti se vrací do školy. Jezděte bezpečně.
11: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bela, bel, CZ.
4: Slyšíte tu nádheru? Tak přesně v tomto příjemném duchu se můžete cítit v historickém centru v Hradci Králové, a to v hotelu u Královny Elišky.
12: Kromě jedinečného ubytování můžete využít i reprezentativní prostory ke konání firemních akcí, svateb, konferencí, kongresů, školení či večírků. K dispozici je i wellness zóna s bazénem. www.hotelukrálovnyelišky.cz. Hotel u Královny Elišky. Výjimečně výjimečné zážitky.

0: Hledáte jistotu v nejisté době? Marius Pedersen ve Vrchlabí přijme skladníka recyklačního centra. Čeká vás práce na jednu směnu, zajímavé finanční ohodnocení a příplatky. Nástup možný i hned. Zjistěte více na mariuspedersen.cz/kariéra. Marius Pedersen. Pořádek dělá přátele.
1: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
2: No jistě.
1: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
2: No jistě.
1: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
2: No jistě.
1: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
3: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.

Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: Hit Rádio Černá Hora.
1: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
2: Zase lítáš v oblacích.
3: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
2: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem? Tak honem, ať vám neuletí!
3: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
2: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
3: Více o akci na
4: firma na zážitky
3: CZ. Jirko, počítej se mnou. Ubytování v půvabném lázeňském městečku
5: plus krkonošská příroda.
3: K tomu přičti všechny ty turistické atraktivity v ceně pobytu.
5: A volný vstup do lázeňského wellness.
3: Už ti to vyšlo? Tak vyšlo ti to?
6: Léto na jedničku v léčebných lázních Janské Lázně. Letos vám to k nám vyjde. www.janskelázně.com.
7: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
8: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
9: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
10: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

0: Miley Cyrus.
1: Hey, it's Teddy Swims.
2: Hit Rádio.
0: Zlepší si náladu.
2: Zlepší si náladu.